Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil?
1: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. My před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
2: A že si to nastoupil, dovolil?
1: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanik. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měla dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
3: Akorát se ožral k pochcela poblil.
2: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
16: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích těžce zraněná po čtvrtečním napadení před školou po převozu do nemocnice zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitých jednáních se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vedení veterinární správy uvítalo ukončení stávkové pohotovosti odborů a sklidnění situace. Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance budou dnes ve Švédsku řešit hlavně přípravu na nadcházející červencový summit NATO v Ankaře. Budou tedy debatovat o navyšování obranných výdajů, na kterých se lídři spojeneckých zemí shodli loni v Hágu, ale taky o posilování o bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, se kterým se utkají zítra.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká slunečné počasí, bude jasno až polojasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 opatrně na trase Praha-Turnov na 25. kilometru stojí odstavená dodávka, jinak byste měli projet všude bez problémů.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Krásný páteční ráno vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: Máme 3 minuty po 6. pátek 22. května. To pojďme už rovnou asi otevřít, tak to máme rychle za sebou, ať jdeme třeba v 8:30 domů, ne?
6: Ať to můžeme zavřít.
4: Ať to můžeme rychle zavřít, no co je rychle otevřený, je zase rychle zavřený, to je heslo úspěšných pitevních doktorů.
6: Vážně? Hmm. Tak jo, tak jdem na to.
4: Tak si dáme Nirvánu a About the Grill, je tam taková nenápadná nápověda, cože budeme rozdávat za chvíli, mrk, mrk.
0: Rock Radio.

0: Je 6 hodin a 9 minut, ladíte Paparouč, Leave Light On, neboli Nech rozsvíceno a páteční rokovej rozjezd. No a přátelé, před chvílí jsme tu měli Nirvánu a jejich song About the Grill, což je samozřejmě píseň o tom, že Kurt Cobain měl svoje masíčko rád propečený tak jako medium rare. No a kdyby už tehdy vlastnil inteligentní grill, tak by třeba všechno dopadlo úplně jinak.
1: No nebo kdyby neměl manželku vražetkyni, tak nemusel být tuhej. No to je jedno.
0: Tak by ji ugriloval.
1: Tak by si ji ugriloval a sám by byl trošku vlažnější než dopad. Každopádně my pro vás máme poslední inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí vždy dokonalý grilování, navíc to má automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si tam nastavíte optimální teplotu a ideální čas grilování, pak si můžete jít na pivko, protože displej vás navíc v průběhu informuje o jednotlivých fázích propečení, takže to budete mít dokonalý i bez znalosti základních kuchařských. Hezky mluvím.
0: Nádherný. Poslouchává, tečou mi sliny. Jestli, přátelé, tečou sliny i vám a už vás svrbí prsta, abyste nám napsali, tak okamžitě utíkejte do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Připište telefonní číslo, a protože je dneska pátek, tak rozdáváme jenom do 7:30, tak šup, šup.
1: Ano, a kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak grill si můžete koupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
0: A kdybyste neměli koruny, tak já vám dám kontakt na někoho, kdo vám ty koruny půjčí. A teď už jdeme zpátky k muzice. Dáme si Mamánka od Krucipisku, tu miluju.
1: Ale to je pěkné.

0: Rádio. Rokový kulendárium.
1: 6 hodin 17 minut nám tu svítí na hodinách a na druhých hodinách nám svítí, že je pátek 22. května a svátek dneska slaví Emil, případně Rita a nebo Emilián. Tak Rito, to všichni známe, že to mají taxikáři teďka na letišti nebo všude jinde po Praze, ještě furt. A Emil, žádnýho člověče neznám, kromě Zátopka.
2: Já asi taky ne, člověče, překvapím tě, ale žádnýho neznám.
1: Divné. Tak všem Emilům...
2: U mě je to vyloženě divný, ale neznám.
1: Všem Emilům přejeme všechno nejlepší. No a jinak, co se týče nějakých oslavenců, tak dneska by oslavil narozeniny třeba Karel IV. To je český král a římský císař.
2: Jakoby slyšela jsem o tom pánovi. Vím,
1: takový malej byl.
2: Myslíš, že jsem blbá blondýna, ale samozřejmě vím, jenom, po koho jde.
1: Ono už je to chvíli, víš, abys taky neřekla, že se znala třeba.
2: Jo, to byl můj strejda.
1: Výborně, já jsem si říkal, když se jezdíš někam jako do lesu k Berounu, kam tam jezdíš na chatu.
2: Za strejdou Kájou.
1: Na Karlštejn, dobře. Tak jo, a jinak dneska, co se týče muzikantů, máme tu dva. 59 let slaví americký basák Dan Roberts z kapely Crash Test Dummies. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. No a 76 let má britský textař Bernie Taupin, dvorní textař Eltona Johna. Napsal texty pro různý jiný hity, nejenom pro Eltona, jako třeba These Dreams od kapely Heart. Krásný chrapláček.
2: Retro.
1: No, tak tam jeden teďka přijde, ten chrapláček, pojď.
2: Happy birthday.

0: to you.
1: Krásný to bylo.
0: Nádherný.
1: Posíláme gratulace za chvíli další muzika. Dáme si Kysáky a God gave rock'n'roll to ya.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.

0: Grillmore, jsi říkala, že to je.
1: My už ty grily vidíme všude, přátelé. To je About a Grill, Grillmore a tak.
0: Wild Frontier.
1: Takže už to končí ta rozdávačka, za chvilku bych ty grily viděla i tady v kávě. Raně.
0: Nebo i příští týden bude něco jiného. Budeme rozdávat biologický likvidátory na podpadky.
1: Já vím, koho bych tam hodila. No každopádně Zuzka má připravený zprávy, tak jdeme na to.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, máme 6:30, jsou tu krátké zprávy. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. V minulosti býval každoročně v Německu, výjimečně v Rakousku. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, během dne trošku oblačno, hlavně na horách a na severu a severovýchodě taky s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Opatrně na D1 ve směru na Brno na 144. a 5. kilometru máme hlášenou nehodu v levém jízdním pruhu.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky, pojďme k muzice. Komunál loni vydali novou desku Nedáme se zlomit a tam byl i tenhle song, který zazní právě teď. Grill pro tebe.

0: Komunál, pro tebe loňská novinka na Rock Rádiu v 6 hodin a 37 minut. My tu máme teďka jednu novinku, hudební a aktuální. Vy to asi málo víte, já jsem se to taky dozvěděl před chvílí a koukám jak péro z gauče, ale tady Anabel má tetu a ta teta je samozřejmě ta s těma pejskama Marta Kubišová.
1: Já mám tetu, ta je fotografka teda, ale...
0: tak nic, no.
1: Ale jinak máme tady takovou hezkou, milou zprávu, protože Geezer Butler vlastně prokázal velký srdce a zapojil se do akce na záchranu bíglu z množírny. Povedlo se mu zachránit celkem 1500 pejsků, který dostal z pekla, kde vlastně na nich dělali experimenty a teďka je vlastně přemístili někam, kde jim hledají normální domovy. Bylo tam i video, který jsem si radši nepouštěla, protože bych se rozbrečela. Každopádně on k tomu řekl, zvířata miluju celý život a vidět, že tihle pejsci konečně dostanou možnost být svobodní a najít milující domov, mě dost dojímá, mě taky. Tato záchranná akce je příkladem soucitu v praxi a rostoucího povědomí o tom, že můžeme dosáhnout lepších vědeckých výsledků, aniž by zvířata musela trpět.
0: Mně přijde, jestli víš, že to je normálně profesionální obchodní množírna na bígly.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Že jim se povedlo po dohodě s tou množírnou, ne jako neoficiálně,
1: ano,
0: a fakt oficiálně.
1: To, nevtrhli tam se FBI, ale normálně jim je odevzdali jako po nějaký
0: tak,
1: dohodě. Jo.
0: Ale přesto těch pejsků byla jenom třetina, takže si myslím, že ještě 3000, to je strašný číslo, 3000 psů tam čeká na záchranu anebo na to, až půjdu někam do laboratoře.
1: Je to strašný, no, takže doufejme, že se podaří dostat z toho pekla i zbytek pejsků. A jinak, přátelé, zlepšete si karmu, pošlete dneska do nějakého útulku nějaký penízky. Já jsem včera posílala. Takže...
0: Fakt?
1: No.
0: Ty seš hodná.
1: Já posílám pravidelně. Já si tím čistím svoji karmu.
0: Dobře.
1: Já jsem zlá na lidi, jak musím posílat pejsku, víš?
0: Tak je to byla taková pejskařská, já nechci říct tečka, protože ještě jsme teprve v první třetině, ale hezká zpráva samozřejmě. My děkujeme Gýzrovi, zdravíme ho a za chvíli si dáme jejich kamarády z Queenu a Radio Gaga.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Už zase nejde internet.
14: A Wi-Fi je pomalá.
13: Ne. Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
16: vybrat dobrý materiál
15: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
17: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Před sedmou jsem šáhnul jenom šavli.
2: Říkám, 9 minut před sedmou. Co tam říkáš za šavlý tanec?
1: Já jsem udělal šavlový tanec úplně jiný, než jsem chtěl. Zuzka, je to tvoje, pardon.
3: 22-letá modelka si nechala udělat plastiku nosu a potom prohlásila, že to udělala čistě z nesobeckých důvodů, a to proto, aby její budoucí děti nemuseli v dospívání řešit stejné komplexy, jako měla ona.
2: No, vidíš, to ta inteligence toho lidstva čím dál tím víc klesá. Chtěla říct, že škoda, že se nedá transplantovat mozek, aby ty děti zdědily třeba chytřejší geny.
1: Počkej, jenom abych si to jako ujasnil, jo, protože mě lidstvo dokáže každý den překvapit, jak jsou lidi tupí. Ono zase to dneska bude odpoledne v komentářích na výzvě, ale prosím tě, ona si nechala upravit nos, protože si myslí, že tím, že ona si ho nechala upravit,
2: tak ty děti
1: to zdědějí a budou ho mít upravený automaticky.
3: Přesně tak.
1: Je blbá?
2: No, ano.
3: Evidentně.
2: Jakoby lidově řečeno si to zhrnul velmi akurátně.
3: Jako bylo by to super, kdyby to takhle fungovalo.
2: Jako bylo by to dobrý, no, to je pravda.
3: Kdybych si nechal udělat třeba velký prsa, víš, jako...
2: Že by tvoje dcera rovnou byla ceckatá. Prý narodila by se ze silikonama.
1: To je nějaká manželka pana Pavla Schomutova, nebo co to je za retarda, pro boha zase?
2: Amerika.
1: Amerika.
2: No. USA, tam je, to je země neomezených možností.
1: Země neomezených možností je velice omezených lidí, no, tam to víme, ale tohle to je teda strašný, jako ty vole.
2: Takže Honzíku, když si necháš něco zvětšit nebo zmenšit, tak máš pravděpodobnost, že tvoje děti to zdědí taky.
1: Když si nechám protáhnout penis, moje dcera to bude mít taky. Kluci, bojte se.
2: A to se vyplatí.
1: Dobře,
2: tak zavřete jo. Svoje dcery, Honzí bude mít děti.
1: Díky za krásnou zprávu, Zuzko, jdeme zpátky k muzice. Hrači, Miloš Dodo doleza, doležu.
3: Dole,
1: do psích pochev dneska
2: dole,
1: už.
2: Dole, tam, prosím tě, už.
1: Soudím.

0: Milos dolezal, právě dolezl do hodiny 7. A to znamená jediný, Honzíku, že si...
1: Zase dáme zprávy se Zuzkou.
0: Dáme zprávy se Zuzantou. To je na to.
1: Se Zuzantou, no dopis.
0: Zuzanta má toply plavený. Zuzanta se Laci nevyjadzuje.
2: Já se nevyladzu.
1: Už bychom takhle mohli mluvit až do konce vysílání.
0: A tak jako to mluvíš?
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Co to je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
12: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.

0: nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké páteční ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu zprávy. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami nebo významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová nebo její polský protějšek Radoslav Sikorsky vystoupí dnes v diskuzním panelu na bezpečnostní konferenci Globsec Forum 2026 v Praze. Konference pokračuje druhým dnem. V sobotu končí panelem, kterého se zúčastní ukrajinský ministr zahraničí. Pardubičtí basketbalisté poprvé v sezóně dobili halu Brna a po vítězství 82-72 snížili stav semifinále na 1-2 na zápasy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne i oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 pozor ve směru na Brno. Na 144. a půltém kilometru se řeší vážná nehoda. Dodávka převážející osobní vozidla na přívěsu tam skončila převrácená přes dva jízdní pruhy, tak jeďte opatrně.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, culáci!
4: Pěkný patecný ráno vám přeje Honza.
5: Adabel.
2: A Zuzka.
4: 7:03, 22. května, pátek, všechno znáte. Za půl hodiny budeme někomu dělat radost. Jakože mu rozdáme něco.
5: Já jsem chtěla říct, že si čeká nějaký happy end. Ano, happy end v podobě grilu, přátelé. Takže kdo si ještě nenapsal, máte na to posledních 30 minut a pak někomu z vás zavoláme, protože vy nám máte napsat své telefonní číslo a proč byste ten grill třeba chtěli.
4: Držíme palce, bude to telefonát se šťastným koncem a teď už si dáme muziku Green Day a 21st Century Breakdown.

0: Pain a Shut Your Mouth na Rock Rádiu v 7 hodin a 11 minut. Je pátek 22. května, co se slaví za mezinárodní ptákoviny. Máme světový den gotiků, to je hudební. Máme den titulních tracků nebo titulních písní z alba. A nebo máme den kup si hudební nástroj.
1: No.
0: Co se ti líbí nejvíc?
1: Nevím, přemýšlím. Já jsem teď nedávno zkoušela zase po dlouhý době hrát na kytaru a zjistila jsem, že mám tak dlouhý nechty, že nezmáčknu skoro žádný kilo. Což je trošku problém, ale je to krása versus hraní na nástroj.
0: No počkej, a teďka, když jsi ty kila nechala odsát, tak by nešlo nějaký kilo zmáčknout?
1: No, s těma nechtama ne. I bez těch kil, bohužel.
0: Já myslím, že bychom mohli říct posluchačům, že kilo znamená akord na kytaře.
1: Jo, aha, to nikdo neví. No,
0: aby takže si nemysleli, že jsi seděla u té kytary a kynula si tam hezky.
1: No, no tak taky se to děje vlastně. Teď, jak se nemůžu moc hejbat, tak je to takový, že jako kynu velmi rychle, proto musíme posunout taky naši hubnoucí sásku, abych neměla dvě tuny místo jedný, co jsem měla na začátku, než jsme se
0: jsem zklamán. No jako, možná by si měl koupit nějaký hudební nástroj, u kterého by se dalo hubnout. Co
1: třeba
0: by to bylo?
1: Flétnu?
0: No to ne, spíš třeba
1: bicí.
0: No, bicí jsou dobrý.
1: No.
0: Kdyby si skoupila bicí k vám do paneláku a v 10 večer to vždycky rozjela.
1: Ale já nemám vůbec koordinaci rukou a nohou. Já jsem ráda, že jdu tady s kávou a nezakopnu třikrát po cestě, takže jako za mě to není dobrý nápad. To je pro šikovný lidi a to já nejsem.
0: Já myslím, že bys to měla zkusit. Znáš takový ten fórek, týpek říká, normálně ty sousedi, to je fakt hrozný. Ještě ve 3 ráno byli vzhůru a bušili mi prostě pěstí do dveří. Měli jediný štěstí, že jsem zrovna ještě cvičil na bicí.
1: No.
0: Tak to je přesně ono.
1: To je krásný takže ne? Vtípek.
0: Ne. Já vím. takže wow.
1: Velmi jsem se zasmála. Wow.
0: Kupte si dneska nějaký hezký hudební nástroj, já o tom přemýšlím vždycky, ale no, něco takového zajímavějšího by si koupila.
1: Mě by šel
0: triangle, jsou drahý.
1: To zvládnu.
0: Triangle,
1: myslíš? To mě vždycky fascinuje, když někdo hraje na triangle. To je takový, jako, že to zvládne i.
0: No viděla jsi, jak se na to hraje, když se na
1: i
0: to hraje
1: pes,
0: pořádně.
1: I můj
0: a ne,
1: pes by to zvládl.
0: Když na to nehraje někdo z Chomutova, ale někdo to fakt umí.
1: Já jezdím do Chomutova moderovat, přestaň tady plivat, nebo mi tam pak budou házet banány na pódium v lepším případě.
0: Jo, no. Přesně, neházejte Anabel banány na pódium, ono by je pak snědla. Tak nic, tak si kupte hudební nástroj jen tak a jdem radši dál. No Doubt, Don't Speak na Rock Rádiu.

0: Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Až roztaje sníh a všechny ledy pominou, my lehce nebo stěžím.

0: Terapie, až roztaje sníh v půlce května na Rock Rádiu 7 hodin a 21 minut. Zdravíme Miroš Majden.
1: Miroš Majden, náš miláčik, zdravíme tě. My vás teďka chceme pozvat na rockiny, protože už zítra startuje první rockin letošního roku, a to v Českých Budějovicích.
0: A úplnou náhodou? Ty tam budeš!
1: To je ale náhodička, ano, přátelé, já to moderuju, takže už se na vás strašně moc těším, budeme tam s celým naším týmem, takže si budete moct koupit náš merch, zastavit se v našem stánku pro samolepku a další upomínkové předměty. No a my už máme vlastně jednoho výherce, který od nás získal 10 lupenů na tu zastávku v Českých Budějovicích, ale chtěla jsem Plzeňákům připomenout, že dneska, to znamená v pátek, se bude ještě losovat soutěž o 4 lupeny, a to přímo na Instagramu rockin.cz. Takže tam stačí, když napíšete do komentáře, kde byly schované vstupenky, to stačí opsat od těch, kteří to napsali před váma, protože tam není tam moc komentářů, takže máte poměrně velikou šanci.
0: Ano, tyhle ty soutěže jsou velice náročné a složitý.
1: Ano, ano, ano. Takže prostě jenom popište to, co tam je už napsaný, kde to je, nebo samozřejmě podle videa to taky poznáte. To si myslím, že i slepec by to z toho nějakým způsobem vyšerlokoval.
0: Neblbí, zase nám budou volat.
1: Ježíši Maria, pravda, to jsem takhle nemyslela, tak i. Já nevím, jak to mám říct, prostě každej by to
0: tak
1: poznal.
0: Tak, člověk se zavřenýma očima.
1: Tak, to jsem chtěla říct, ano, přesně tak. Stačí, když tam vlastně budete sledovat profil Rockinu a označíte kamaráda, který ho vezmete sebou na festiák, a máte vysoký šance, že vylosují právě vás, takže vám držíme palec a těším se na vás už zítra.
0: Alkohol, Dimitri, Horký, že slíže, Trautenberg, Traktor a Anabel už zítra v Českých Budějovicích.
1: Jupí!
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Já o tom mám já něco říct už za chvilku. Bon Jovi, Living on a Prayer.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
7: Tak tohle nevyvětrám.
8: Zase všude tolik vody.
7: A to je puch.
9: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
10: Ventilatory.cz.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
6: Lyže?
8: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
6: Půjčovna?
8: Happy Sport.
6: Servis?
8: Happy Sport.
6: Bazar?
8: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
5: Happy Sport?
20: Happy Sport. Nejjednodušší cesta sport.
5: Bazar?
20: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
21: Happy Sport.
5: Happy Sport?
20: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
5: Happy.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer na Rock Rádiu. Přesně minutku po půl osmí dohrálo a uvedlo nám úplně nádherně to, že si Zuzka teďka dá další přehled zpráv.
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.

0: Zprávy. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. V minulosti je býval každoročně v Německu a výjimečně v Rakousku. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na severu a severovýchodě naměříme kolem 21.
1: Rock Radio, doprava.
0: Stále se řeší vážná nehoda na D1 ve směru na Brno. Na 144. a půltém kilometru dodávka převážící osobní vozidla na přívěsu je převrácená přes vajízdní pruhy a na D48 se bouralo ve směru na Český Těšín na 46. a půltém kilometru.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
3: Rock Radio. Zuzka zaskorovala naprosto s přehledem, tak jí teďka za to zahrajeme za odměnu Sabatony a jejich poslední souboj při pátku.

0: Ale schválně, jak dlouho musí být ticho, než to přestane hrát. Ono už přestalo vlastně. Přátelé, máme 7 hodin 37 minut, tohle byly sabatoni a jejich poslední souboj. No a my teď jdeme dobojovat letošní a tuto týdenní rozdávačku o Grill Senkor, ten inteligentní. Už máme vybraného jednoho šťastlivce, kterýmu ten grill rozdáme. Možná ještě u toho pořád budeme všichni, ale vypadá to, že Anabele v posledním tažení a že to možná protože přes reklamy nedá.
1: No, protože si by včas neřekl, že se vám zvednou, to já zase narazila do těch zad a sotva lezu. A...
0: Je, tak to se moc omlouvám. Chceš poplácat po zadku.
1: Ne, příště mě radši zvedni včas. Děkuji.
0: No tak přátelé, doufejme, že zvedneme někoho stejně z vás mobily do ručky. Jdeme na to.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
14: Rock Radio.
0: 8:15 jsme tady a velice dobrodružný telefon tady prožíváme s Lenkou z Mladý Boleslavy. Leni, dobrý ráno přejeme.
15: Dobrý ráno přeju všem.
1: Dobré ráno.
0: Tak prosím tě, kontaktní grill Senkor je tvůj. Co na
15: to
0: říkáš?
15: No tak to je úžasný, už se těším.
0: Já možná můžu prozradit, ty jsi psala do toho vzkazu, že jsi poslušné děvča, proto si píšeš o grill a PS5. pro pandu zase tak poslušná nejsem. Jak
16: já
0: si to mám vyložit?
1: Máš manžela nebo ne?
16: Nemáš, nemáš.
1: A vidíš, Honzíku, tak tady by ti mohla pokvést pšenka konečně.
16: Že... Já nevím, jestli panda na mě není moc mladý.
0: No, nevím, je mi 1,40 bude teďka.
16: To by možná šlo.
1: Tak dneska to máme jako seznamku, ten grill.
0: Z Lenky vypadne, že je 29, takže vlastně...
16: To úplně ne, jako bylo by to fajn, ale bohužel už ne.
0: No počkej, a co bys mi takhle jako ugrilovala, kdybych přišel na návštěvu?
16: Nějaký masíčko.
0: A co bys do toho masíčka dala?
16: No tak co bys jsi řekl, že já nevím, co máš rád?
0: Nevím, třeba Míša Řezy mám rád.
16: Tak to by byla ideální kombinace.
1: Jakože nejdřív masíčko a pak Míša Řezy, takže už máte dvojchorové menu a rande domluvený. To je krásný, dneska to vyšlo. Dneska to vyšlo na jedničku, tak to máme radost.
16: To já mám také radost, děkuju.
0: Nejdi zač. Prosím tě, už vyšlení, kam ten grill dáš, nebo jestli budeš někomu grillovat něco kromě sebe?
16: To se ještě rozmyslím.
0: Dobře, tak když to kontakt máme, tak...
16: Jasný.
1: Tak si to užije, krásný den.
16: Díky moc, mějte se taky.
0: Gratuluje, ahoj. Měj se krásně, hezký den.
16: Ahoj.
0: No a přátelé, pokud jste neměli tenhle ten týden štěstí, tak vězte, že inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031SS, holky se mi smějou, si můžete koupit třeba ve 123 prodejnách Planeo v každý jeden a nebo na planeo.cz.
17: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A teďka už nemluvím.
1: Malá žu.

0: Nothing More a Angel Song, andělský song, 7 hodin 49 minut. Víš, kdo je takovej barokní anděl?
1: Já.
0: No, ne. Ale skoro.
1: Tak kdo?
0: No tak přece tady strejda no. Marcel.
1: Jo, a jo, vlastně.
0: Tak Marceli.
1: Tak si dáme, Marcelko.
0: Teď už, jakože...
1: Já bych chodila.
0: Mám to zmáčknout?
2: Mači to!
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Pondělí začne prvními tréninky legendární Tour Strofy na ostrově Man, bezesporu nejtěžší, pro mnohé nejkontroverznější, ale pro mnohé i nejkrásnější závod světa. Pojďme si připomenout některé zajímavosti a čísla, které tento závod lemují. 33, to je jedno z těch zásadních čísel. Tolikrát už na Manu triumfoval Michael Dunlop a je vysoce pravděpodobné, že letos tento pokračovatel slavného rodu přidá další. Mimochodem, druhý je jeho zesnulý strýc Joey se 26 výhrami. Vůbec nejrychleji zajel kurz na Manu Peter Hickman. Před třemi lety dal 61-kilometrový okruh za 16 minut a 36 vteřin, což je průměrná rychlost přes 229 km v hodině. Nejrychlejší čas sidecary je z roku 25 bratři Kelmovi, jeli ohromující rychlostí 205 km v hodině. Nejrychlejší ženou Tour Strofy na Manu byla Jenny Tinmu. Její rekord s průměrem 199 km v hodině platí od roku 2010. Nejrychlejším Čechem je na ostrově Michal Indy Dokoupil, který kurz objel s průměrem 201 km v hodině. První ženou, která se zúčastnila Manu, byla Beryl Swain, kterou po velkých peripetiích pustili na start 50. v roce 1962. První Češkou na ostrově pak byla Veronika Hankociová. Pondělí to tedy vypukne a dáli Bůh a počasí, nebude o další rekordy a zážitky nouze. O čemž samozřejmě budu informovat na Facebooku Motokeců.
3: Rock Radio Motokeci.

0: Motorhead a jejich We Are Motorhead v 7 hodin a 57 minut na Rock Rádiu. Máme 3 minuty do 8 hodinky, je pátek 22. května, čili poslední hodinka před námi, než půjdeme domů. To je možná provokace trošku pro ty, co končí později, že jo?
1: To je ono. A co máš v plánu dneska?
0: Co mám v plánu dneska? Prosím tě, musím se naučit asi 30 věcí na zítřejší svatbu, kterou hraju s jednou kamarádkou.
1: Jaj, takže ty máš taky přípravný den.
0: Mám zítra dneska přípravný den, zítra kšeftí. Těším se na to, takže zítra bude dietka jak svině. Samozřejmě já doufám, že tam budou nějaký družičky a takové záležitosti.
1: Já takhle myslím, že se těšíš na žrádlo a ty zase honí ženský. To je hrozný s tebou. Já bych viděla ty větrničky, víš, a tyhle ty mini dortičky. Ne, on vidí sukně prostě.
0: Jako ideálně bych honil ženský v tom žrádle, to je úplně víc.
1: Jo, jakože by leželi mezi těma jednohůbkama, no, a tebe si ožíral.
0: Hele, jednou jsme hráli, to bylo úplně boží. Hráli jsme nějakou firmku, jdem na ten raut a teďka najednou koukáme, tam leží nahá bábovka na stole.
1: A měla normálně na sobě suši.
0: Jo.
1: No fakt, jo. To jsem chtěla vždycky zažít, ale já nevím, jestli bych to jedla, jsem taková štítivá, víš, že z nějaký opocený paní, jako kdyby na sobě měla aspoň nějakou folii třeba nebo tak.
0: Hele, ta paní byla tak krásná, že kdyby na sobě měla třeba guláš se šesti, tak si ho dám.
1: No ty asi jo, já asi ne.
0: Tak přátelé, dobrou chuť, pojďme, pokud zrovna snídáme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
9: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Zprávy. Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích těžce zraněná po čtvrtečním napadení před školou po převozu do nemocnice zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitých jednáních se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance budou dnes ve Švédsku řešit hlavně přípravu na nadcházející červencový summit NATO v Ankaře. Budou tedy debatovat o navyšování obranných výdajů, na kterých se lídři spojeneckých zemí shodli loni v Hágu. Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, se kterým se utkají už zítra. Rock Radio, počasí. Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 21.
1: A dnešní lidová pranostika je takovej fajnovej jazykolam. Na Julii lny se síjí.
2: Moje babička byla Julinka.
1: To jsem čekal.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
4: Opatrně na D1, pokud jedete ve směru na Brno, na 137. kilometru se řeší nehoda a bouralo se taky v Litvínově na Podkrušnohorské ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci!
1: Páteční den plný přeřeků vám přeje Honza.
2: Anabel.
4: A Zuzka.
1: 3:08 v pátek 22. května. Poslední společná hodinka, než se rozloučíme a připravíme se mentálně na víkend. V 8:30 nás čeká další výzva v Rpandu a už nic jiného.
2: A taky se spojíme s výhercem 10 lupenů.
1: No jo, vlastně, ano, budeme volat.
2: Takže
1: ten jeden mobil do ručky tam přistane, doufám, že
2: no
1: se dovoláme.
2: Doufám, že vám to zvedne pán, když ne, tak má smůlu.
1: A víme, co bylo na fotce, já jsem to neviděl.
2: Já jsem to ještě taky neviděl, tak já si jdu otevřít Facebook a z toho zkontrolujeme to a pak to pomluvíme.
1: Přesně tak, umyjem to a teďka bude se tady u nás mate a grilovat Aleš Brichta a zemřít je nepovinný.

0: Hardcore Superstar a jejich One More Minute, ještě jednu minutu, to říkám každý den ráno, když vstávám.
1: Jo? Já jsem si docela zvykla, jsem překvapená sama ze sebe, ale já poměrně vyskakuju rychle, protože mě začne buráček vylizovat oči a ono jako když ti pes líže hystericky bulvy, tak je otevřeš hodně rychle.
0: Jo, to já kdybych měl psa, tak by mi lízal. No nic, pojďme se podívat na historický okno, je pátek 22. května, já tady mám něco o Rolling Stones. 22. května 1971 se Stouni dostali na první příčky hitparád s album Sticky Fingers, Lepkavý prsty. To album bylo významný hned z několika důvodů. Za prvé je na něm poprvé použitý logo Stounů s vyplazeným jazykem. Taky kolem toho alba měla vyjít ještě píseň Cocksucker Blues, blues kouřiče pánských přirození, která byla o tom, že Stouni před vyvázáním ze smlouvy z Decca Records při cestě za lepším měli složit ještě jeden single a tak nahráli právě tohleto, což jim bylo jasný, že Decca nevydá, což nevydala nakonec, neskousli to, song nikde nevyšel, ale nakonec se nějak mimosoudně dohodli, takže to dopadlo dobře, jinak by museli vydat Uchylárnu. No a hlavně, obal té desky dělal Andy Warhol, který tam nechal vyfotit krásný pánský rozkrok, samozřejmě v džínách teda. A na to se nalepil úplně funkční zip z kalhot, což zní jako naprosto geniální nápad, dokud distributor nepřišel na to, že když ty desky dá na sebe.
1: Takže se od sebe zasekávají.
0: Takže se odírají, no. Takže normálně oni předtím, než to vozili, tak museli každý ten zip ručně rozepnout, takže nakonec, když byly nějaký reedice alba, tam už to samozřejmě nebylo.
1: Ještě škoda, že tohle album nemám, to by se mi zrovna líbilo.
0: Mně by se taky líbilo sehnat ještě to původní.
1: A podle mě ten, který ho má, tak je teď docela bohatý, protože jich moc asi nebude a budou velmi vzácný. Bych
0: ty, který ještě vydrželi a mají ten funkční zip, taky bych si porozepínal a samozřejmě bych si pustil i tu desku. Já když tohleto tady čtu a poslouchám, tak si říkám, že je vlastně docela škoda, že v dnešní době už se jede model, vydáme single a pustíme to všechno online, že už není taková ta doba, pojďme vymyslet koncepční album, který bude mít fakt dobrý, vtipný obal nebo
1: je to
0: něco takového. Jednoduchý,
1: lidi nekupují alba, protože když si to můžou pustit na Spotify, proč by kupovali alba?
0: Je to smutný,
1: moderní,
0: co nám to děláte?
1: Moderní doba, digitální doba, hold. Museli jsme se posunout.
0: Takže vlastně to bylo dneska takový smutný. Tak jdem dál. No. Dáme si Smash Mouth a All Star, což je o tobě, jediná naša hvězda.
1: Ano.

0: Whitesnake na Rock Radio se songem Now You're Gone, ty jsi pryč v 8:21. My ještě pryč nejsme a navíc jsme se rozrostli o dalšího člověka, protože máme na telefonu Zdendu. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno vám přeju.
0: Prosím tě, Zdendo, my jsme se tě zapomněli zeptat, odkud seš?
1: Z Budějc.
0: Z Budějc. No tak v tom případě jsme se trefili úplně nejlíp, protože ty jsi šťastlivec, který od nás získává 10 lístků na zítřejší Rockin právě do Budějc.
1: Já jsem největší šťastlivec.
0: Úplně tak zníš.
2: Já jsem koukala, že ses vyfotil jenom se třema kamarádama a co budete dělat s těma zbylejma 6 lístkama? Máte koho vzít nebo?
1: Máme. Mám ženu, kluci mají přítelkyně a ještě vememe s tebou někoho.
2: Taky bezdomovce, co poje okolo.
1: Přesně tak. Ono je tu dost, Budějcí.
2: Vy ale kámo, pojď.
0: Prosím tě, Zdendo, a řekni mi, tam jsou 4 pánové na té fotce. Který z nich seš ty?
1: Já jsem ten, co má ten stromeček na hlavě.
0: Ty jsi se stromečkem na hlavě.
2: Já si to musím otevřít.
0: Ty máš právě sympatický úsměv, na to jsem koukal. A kdo je ten kamarád vedle tebe po tvý pravý ruce?
1: Pravý ruce, to je Martin, to je takový šprýmač.
0: A prosím tě, vypadá takhle jenom kvůli té fotce, nebo někde nedávno ho přejel bagr třeba?
1: Ne, vypadá jenom kvůli té fotce.
2: Hala, a dorazíte takhle na ten Rockin, nebo...
1: Jo, takhle dorazíme.
2: Takže budeš mít ten stromeček, tak se přijď pak vyfotit za mnou, prosím.
1: Dobře, já si ho teda vemu, budu na to myslet a když tak hledej stromeček.
2: Dobře, to nebude přehlídnutelný, si myslím, v tom davu, takže v pohodě, vidíme se tam.
1: Jo, díky.
0: No a prosím tě, ještě jedna otázka ode mě, jaký kapely nebo na jakou kapelu se těšíte a připravujete, brousíte si zuby s kamarádama?
1: Tak, nejvíc asi na Dimitri, samozřejmě. No a pak si užijeme určitě Trantumberky, tam si pěkně zaskáčem. No a nakonec Traktor, ty jsou taky super, takže myslím si, že kapely jsou všechny pěkný.
0: No a Dimitri jsou první, pokud druhý. Dobře pamatuju, takže ty se ještě budeš i pamatovat, to je celkem fajn záležitost.
1: Jo, to ještě budeme v pohodě.
2: Já myslím, že to tam dali takhle záměrně, aby si lidi pamatovali ten zážitek.
1: Jo.
2: No ale tak si to moc užijte s klukama a vidíme se zítra a hezký
1: super,
2: den.
1: Děkuju vám taky, mějte se, čau.
0: Ahoj.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a klukům ještě na cestu pošleme za chvíli kabáty a bandity di Praga.
4: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička,

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.

Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Kabáti a bandy, tedy Praga na Rock Radio, minutku a půl po půl devátý. Pojďme se podívat, jak je to při pátku s hokejem.
1: V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí

0: Finsko. Včera Švýcarsko porazilo Velkou Británii 4-1, Finsko zvítězilo nad Lotyšskem výsledkem 7-1 a Kanada po prodloužení porazila Norsko 6-5. Národní tým odehrál na začátku šampionátu 3 zápasy proti Dánsku, Slovinsku a Švédsku ve 4 dnech, pokaždé se začátkem ve 20 hodin a 20 minut. Po dni volna pak následoval středeční odpolední souboj s Itálií. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa volno. Zítra je ale čeká už derby se Slovenskem. V pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Čtvrtfinále by pak hrál Rulíkův výběr ve čtvrtek, případně semifinále v sobotu a bitvu o některou z medailí v neděli.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Bouralo se na D6 ve směru na Karlovy Vary na 82. kilometru. Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 137. kilometru a v Praze opatrně na Dobříšské ulici. Tam kvůli nehodě neprojedete levým jízdním pruhem.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Last Famous Words song od kapely Moje chemická romance, která vznikla zřejmě někde na Vsetíně, asi na Perníku, nevím, je pátek, 8 hodin 39 minut, takže...
1: Rock Radio, výzva pro pandu.
2: Čau pando, nesnáším činasky, dej mi důvod si je poslechnout, Adam.
0: Adame, máme mnoho společného, ne, já mám činasky rád, jsou to skvělá kapela. A dobře, vybral jsem od činasek jednu písničku a téma jsem si tentokrát vybral sám, probíhá mistrovství světa v hokeji a já jsem si tam našel kluka.
2: Tak pojď.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

0: Zpráva pro pandu.
1: Myslíte, že o mě bude mít zájem?
2: Aplaus!
1: Dvoumetrovej týpek v bráně.
2: Prosím tě, už tak ještě tak zoufalej nejsi, abys šel po frajerech, uklidni se, nějakou babu ti najdem.
1: Jako je pravda, že tam je nevýhoda, že on by všechno chytil.
2: Že nejseš gay, no.
1: Jo, to taky.
2: Tím bych začala.
1: Ale podle mě homosexualita se měří podle velikosti bankovního účtu partnera.
2: Jo, takhle, takže nemáš problém s tím přejít na druhou stranu, když bude dostatečně movitý.
1: Ano, mi to zase nějaký retard napíše stejně, tak to už jako proč ne vlastně.
2: Skoro bych to nazvala jako 7 hříchů.
1: To nic.
2: A rakajní za chvilku.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rockopera.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlně.

0: Incubus, Love Hurts, neboli Láska bolí v 8 hodin 53 minut. Přísloví, který si ověřila jedna paní, která šla na rande s jedním pánem, jak jinak než ze Slovenska. Ten týpek údajně věznil ženu ze seznamky týden v kufru svojí káry.
1: Ty kraso, to je strašný, proč se tomu směješ do psích náušnic,
0: ty jo. No já jsem se tě chtěl zeptat, jestli nemáš nějaký rande naplánovaný na víkend. Víš, já vím, že jdeš jako v sobotu na rockin, že tak budeš
1: jako
0: moderovat.
1: Myslíš, že tam skončím někomu v kufru od auta, jo?
0: No, jako hele,
1: já bych chtěla říct, že já jsem po traumatickém vztahu sama a nehodlám to měnit, takže...
0: Pokud bys náhodou zbalila někoho z kapely, tak oni kucí mají většinu dodávky.
1: Velký kufry, takže tam se aspoň budu mít dobře, tak to je v klidu. Že tady dám madračku a občas mi hodí něco k jídlu, tak budu v klidu.
0: Tam se k tobě vejdou ještě tři kluci z kapely a jeden bedňák s nástrojem, takže tam si myslím, že to je dobrý. Takže vlastně bejt muzikant a kamarád muzikantů se vyplatí.
1: To asi jo, takže naznačuješ tím něco.
0: Jo, jo, že přátelé...
1: Že si mám pořídit pepřák na zítřek.
0: Ano. Tak dobře. Anabel, dávám challenge, aby si pořídila na víkend pepřák, vám dávám challenge, chlapi, abyste jí pozvali, když ty nepiješ, na co? Na kofolu. No, na nealkolimču třeba. Jakou. Tak přátelé, užijte si víkend. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně a zítra se vidíme v Českých Budějovicích na Rokinu Páčik Slimáčik.
0: A čau.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
9: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami nebo významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová nebo její polský protějšek Radoslav Sikorsky vystoupí dnes v diskuzním panelu na bezpečnostní konferenci Globsec Forum 2026 v Praze. Konference pokračuje druhým dnem. Zítra končí panelem, kterého se zúčastní ukrajinský ministr zahraničí. Pardubičtí basketbalisté poprvé v sezóně dobili halu Brna a po vítězství 82-72 snížili stav semifinále na 1-2 na zápasy. V sérii ani ve třetím zápase nezvítězil domácí tým. Rock Radio, počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během nepřechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme kolem 21 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Opatrně na D6, tam se řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 82. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
3: Tak co bychom si tak řekli, takhle při pátku, je tam hezky teda, je teplo, šel jsem bez bundy poprvý letos teda.
0: A o víkendu bude vedro.
3: Bude vedro, jo?
0: To bude.
3: Tak to je krásný, to je super.
0: Jak pro koho, ale jako jo, no, já už se na to těším.
3: Já se na to taky těším, kola jsou připravený.
0: Jo, až takhle.
3: No, to víš, no, to všechno máš, proběhne, teda. Bušty, víš, jako špekáčky se nakrájí.
0: Opalovací krém.
3: To nemám, to nepoužívám.
0: To je chyba.
3: Ale je to chyba, víš?
0: No,
3: já jsem
0: chyba.
3: Taky viděl už nějaký věci ohledně toho, že člověk by jako měl asi.
0: Já budu zase rudá jak rajče, to je jasný.
3: Jo, tak opatrně s tím sluncem. No.
0: Pokusím se.
3: Takže důležitá debata, která právě teď proběhla na Rock Rádiu, je za
0: námi.
3: A tak
0: to je upozornění pro všechny samozřejmě.
3: Tak vlastně, jak, ano, je potřeba si z toho, z těch nesmyslů, to jste tady říkali, vzít nějaký pozitivní rozřešení. Ano, přátelé, nepodceňujte slunce a vemte si opalovací krém.
0: Tak.
3: Můžeme říct ještě značku, ne? Že bychom to dotáhli jako k dokonalosti.
0: Značku.
3: Ne, dobře, to ne. Tak, 4 minuty po 9. hodině, děkujeme Zuzance za zprávy a pojďme na muziku. S vámi je Kamil, přeju hezký rokový dopoledne a tady jsou Stone Sour.

0: Nikdy neposlouchám svoje desky, vždyť jsem je složil, tak proč bych je měl ještě poslouchat? Tak tohle v jednom rozhovoru uvedl Angus Young, samozřejmě kytarista a dnešní době ústřední postava kapely AC/DC, na adresu toho, jestli nějaký svoje desky poslouchá. Tak jste to slyšeli, ale má to tak spousta muzikantů, že už se k těm albům nevrací a že už je neposlouchají. Zrovna nedávno jsem dělal rozhovor, který brzo uvidíte na frekvencích Rock Rádia nebo respektive na YouTube kanále v rámci oslav desky měsíce k albu Big Beat s Petrem Jandou a ten taky říkal, že desky svoje starší nebo Olympiku neposlouchá a dokonce koukal právě na desku Big Beat a říkal, tam jsou super písně, to bychom z toho mohli víc hrát. Takže je to tak prostě, no, mají to ty muzikanti někteří, nevím, jestli všichni, ale někteří nebo většina to tak má, že prostě svoje desky nebo kapel, ve kterých hráli, neposlouchají. To je jedna věc. Druhá věc je, co jsem chtěl říct, a to v návaznosti na muziku, která nás čeká za chvíli, protože si dáme Panoptiko a Bátory, tak jestli máte chuť na Panoptiko a jste někde z okolí Jižní Moravy, anebo respektive byste si třeba chtěli udělat výlet, tak máte možnost dneska Panoptiko vidět na slavnostech piva, pivovar Záhlenice, a Panoptiko tam dneska zahrajou od 10:30 do 11:30. Jinak tam ještě dneska vystoupí taky Proteus, Alkohol a nebo třeba Doga. Tak kdybyste chtěli vyrazit, tak je máte možnost vidět a slyšet. No a jestli je chcete jenom slyšet na frekvencích Rock Rádia, tak vydržte chvíli. Za chvíli vám zaspívají a zahrajou Bátory, dáme si k tomu taky Hindr a nebo Nightwish.
1: Pomoc! Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnýostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
18: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov-sulicka.cz.
4: Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Nightwish na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. No a lístky na Rockin v Českých Budějovicích už mají svého majitele. Zdenda poslal, že už je potřebuje, respektive aby vytáhl kluky z práce někam za kulturou, tak jinak, že jim z toho hrábne, což ostatně můžete vidět i na facebookové fotce, nebo respektive na našem Facebooku, kde máte fotku, která tedy zvítězila a Zdenda od nás tedy dostává 10 lupenů a může vytáhnout celou partu na Rockin, který proběhne zítra v Českých Budějovicích. Samozřejmě Rock Radio bude u toho, tak se pořádně nachystejte a užijte si to. No a vy ostatní se chystejte na příští týden v Plzni, protože tam zase vyšleme celou partu. Tak to třeba můžete být zrovna vy.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a od Rockinu k jiným kulturním akcím, protože nás čeká víkend, tak je pravděpodobný, že se chystáte někam úplně jinam, anebo úplně ještě nevíte, kam byste vyrazili, tak si počkejte, protože pro vás máme připravený kulturní tipy, ty si dáme za chvíli. A hned potom muzika Daniel Landa, All That Remains, anebo Santana a Chet Krager na Rock Rádiu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Base in na Otočku. Je do dní vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
5: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Co je? Funguj ty, křápe.
9: Já to musím dneska dodělat.
10: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj!
17: Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
19: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
20: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
7: magickou rokovou operu Malý princ.
6: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
7: Ve středu 27. května od 18 hodin.
6: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodovat o tom bude vláda 8. června. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat budou i o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko bude reprezentovat ministr Petr Macinka. No a Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL. Na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešní počasí bude skoro jasný nebo polojasný a teploty mezi 21 až 25 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a doprava to... Jezdí dobře dneska při pátku dopoledne, já jsem se tady snažil najít nějaký nehody, ne že bych je potřeboval, ale jako není tady nic zásadního v těch velkých městech a na těch hlavních tazích, na co bych vás měl upozornit, protože to vypadá celkem v pohodě a v klidu, tak ať to vydrží a já vám přeju všem, co jste na cestách, abyste v pořádku dojeli.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Ladíte rokový dopoledne, Kamil Dráb je s vámi, přeju vám něco málo po 10. hodině, hezký pátek, 22. května. Jak jsme před chvílí slyšeli, tak počasí se jeví velice dobře a to po celý víkend, tak věřím, že si ho užijete, buď na nějaký muzice, na nějakým festivalu, anebo třeba už nějakýma klasickýma aktivitama, který patří k tomu, abyste zrelaxovali svoje tělo i mysl. Každopádně, pokud vyrážíte na nějaký koncert, tak tady mám teď jeden tip, protože v Kutný hoře dneska začíná fest Rybiček 48 a dneska už tam taky zahrajou od 9:45, stejně tak jako zítra, tak pokud se na ně chcete vydat, tak mám tady pro vás motivační prvek, protože právě teď si dáme skladbu Magdaléna, abyste věděli, co na vás večer čeká. Přidám k tomu i Avatar a už za chvíli uslyšíte i Ozzyho Osborna.

0: Pohled do historie rockové scény, kdy muzikantským kapelám, nebo respektive muzikantský scéně vládly drogy. Co si budeme povídat, 70. a 80. léta, ty nebyly v podstatě o ničem jiným. A když se mi někdo zeptá na představitele jak 7. dekády, tak 8., tak uvedu Black Sabbath za 70. a za 80. právě Motley Crue, který se tím ani netajili a krásně o tom zpívali ve všech písních, nebo nakrásně spíš, ne krásně, ale nakrásně, že se za to vůbec nestyděli. Konec konců, když jeli Motley Crue s Ozzy Osbornem turné, tak to mi líp popisoval, jak to všechno probíhalo a co všechno se tam dělo, to se snad ani nedá zveřejnit, to se když tak podívejte na nějaký dokument, nebo si něco o tom načtěte, ale co Ozzy předváděl, tak to i těmhle těm chlapíkům, který měli ty hranice vkusu dost hodně daleko, přišlo až za hranou. Každopádně, co se týká písně Kickstart My Heart, tak to je vlastně skladba, která je inspirovaná takovým mlžným oparem, kdy Nikki Sixx už skoro byl vlastně na druhém břehu a když ho přivezli do nemocnice a položili na lůžko k doktorovi, který mimochodem byl fanouškem Motley Crue, tak už byl v podstatě, dá se říct, v klinické smrti. No a doktor zvolal, že v mý ambulanci nikdo neumře a píchnul mu do srdce adrenalin. Tím ho přived zase zpátky k životu. No a Nicky, když se probral, tak ze sebe serval všechny ty hadičky, zbalil dvě faninky, které byly před nemocnicí a nechal se odvést doma a tam si znova zase bouchnul. No tak vidíte, jaký příběhy se stávají a jaký jsou inspirací pro skladby. Kickstart My Heart na Rock Rádiu dozněla před chvílí. My si dáme za chvíli, řekněme, něco odlehčenějšího, protože nás čeká Lucie a jejich skladba Marie, dáme si taky Papa Roach a nebo Liquido.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: střešní okna Fenestra.
16: Fenestra?
15: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
16: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
15: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

Rock Radio. Rock Radio.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Daria na solový dráze, verze rok 2010. Pokud jste měli pocit, že vám Daria nějak unikla v posledních letech, tak to asi není náhodou, protože její poslední tvorba, její poslední alba jsou opravdu, už bych řekl, jenom pro skalní fanoušky, nebo pro hodně, bych řekl, člověka, který to hodně vydrží, protože proposlouchat se jejími alby je teda hodně náročný a myslím si, že jsou na tom úplně stejně jako Nightwish. Mně to přijde, že oni z toho potenciálu, který společně měli, jako nedokázali vytěžit úplně to nejlepší, protože oba dva motory se posléze po jejich rozchodu zhruba po nějakých 5 letech zadrhly. Stejně tak jako Nightwish tak trošku působí bezradně, tak i Nightwish, tak i Daria na těch posledních albech taky jako kdyby se hledala, ale 12. června má vyjít nová deska Tarii a ona slibuje, že se vrací ke svým kořenům a že natočí nejtvrdší desku, kterou kdy udělala. Tak tam se přímo nabízí, jakože ten styl a ten návrat právě k éře Nightwish, kde fungovala. Konec konců my si můžeme pustit malou ukázku, protože ten singl už je venku, jmenuje se A.C. A vy můžete aspoň sami jako ochutnat a porovnat a říct si, jestli ty její slova, že se vrací tedy do té éry Nightwish nebo k těm svým prvopočátkům a začátkům, tak jestli jsou opodstatněný nebo ne, tak pojďme na to.

0: No 12. června už budeme vidět víc, až vyjde celý album, ale tak úplně jako není to blbý. Tady ten náznak, ten první single, který Tarja pustila ven, tak uvidíme, jestli se jí povede chytit druhý dech a vrátit se a trošku zase udělat album plnohodnotný, který by se fakt dalo poslouchat od začátku do konce, aniž byste protáčeli panenky, což se mi teda v posledních letech stává. No, nedá se nic dělat, ale jako je to jenom můj názor, jo, jako neberte to jako nic směroplatného, jak by řekli v Kulovým blesku. Ale prostě tak to nějak cítím jako z té tvorby, jak Nightwish, tak Tary. My si dáme Trautenbergy za chvíli, Helmstorm, taky Kysáky a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
4: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Vše pro bagr CZ.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Každý z nás to ví, kolik

0: prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazar?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudeční Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. No a odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitém vyjednávání se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vedení veterinární správy uvítalo sklidnění situace.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska to počasí bude hodně jednoduchý, ale skoro jasno až polojasno a denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
9: Rock Radio. Doprava.
12: Tak člověče, ani teď tady nic moc extra není, tak jsou tady nějaký nehody, ale v místech, kde nevysíláme, nebo kam náš signál, i když samozřejmě, co se týká online poslechu nebo v dabu, tak se to tam může, ale ne, fakt jako nic zásadního tady není, tak to je, ještě to zkontroluju, fakt že ne. Hele, dobrý je to, tak jezděte dál opatrně, takhle při pátku dopoledne, ať se nic nestane, já vám přeju šťastnou cestu.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
9: Rock Radio. Elektrický oběd.
12: Elektrický oběd startuje právě teď 4 minuty po 11. hodině, poslední v tomto týdnu, takže si chcete něco nechat zahrát někomu takhle v pracovní době, tak máte možnost napsat na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockovyradio.cz. No a uvidíme, jestli se nám to vměstná do té 60 minutovky, kterou startujeme. No a já na začátek dám písničku, která je velice tematická k dnešnímu elektrickému obědu, nebo obecně k elektrickému obědu a obědu. Tak nějak všeobecně, protože nás čeká skladba, která se jmenuje Vikrmen. Takže si dejte něco, pořádně se najeste, ať jste vykrmeni, a Iron Maiden vám k tomu ještě zaspívají. Kamil Drá vám přeje dobrou chuť.

Tak Iron Maiden nám otevřeli dnešní elektrický oběd, skladba Wickerman, a teď jdeme na vaše přání. Napsal mi Filip, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Nesmrtelnou tetu od Kabátů. Bylo by to pro mě a k dnešním 39. narozeninám a pro zbytek naší tlupy na pile v Řečici. Tak Filipe, přejeme i my všechno nejlepší k tvojim narozeninám 39. No a posíláme Nesmrtelnou tetu.

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Biffy Clyro na Rock Rádiu, Instant History, píseň, kterou jsme si dali díky Markétě. A tady máme další přání a to je od Vaška, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Halloweeny pro nás kuchaře ve školní kuchyni v Bzenci, jmenovitě Broňa a Míša, ať se nám dobře vydávají obědy a strávníkům chutná. Tak jdeme pořádně zahřmít, tady je Waiting for the Thunder.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
13: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. I could stay away.

Tak tohle byl Aerosmith, na Rock Rádiu zazpomínali jsme na film Armageddon a tuhle tu píseň chtěla slyšet Hanka v dnešním elektrickém obědě. Já tady mám další přání a to je na Anu K. A máme to zahrát. Bylo by to pro, jak tady píše pisatel, ale bohužel se nepodepsal, bylo by to pro moji nejkamarádku, která má dneska narozeniny, ale i pro všechny, kdo poslouchají a i k vám do rádia. No tak si to hold budou muset i zúčastnění domyslet. Musíte se podepisovat, přátelé. Ale každopádně pojďme si dát Anu K. a píseň Šestý smysl, průvodní motiv filmu Musím tě svést z roku 2001 s Ivanou Chvilkovou a Janem Krausem, pokud jste viděli. A taky tam hraje Ivan Trojan. Tak to je výborný film a teď si na něj vzpomeneme právě touhletou písní.

Lindemann na Rock Rádiu v elektrickém obědě, který právě posloucháte, a tuhle tu muziku chtěl slyšet Honzík. Další přání od Michala, který píše, že by chtěl zahrát, jak tady uvádí, mému taťkovi k betonování dvorku Vojna XY od Kaťáků. Určitě ji ocením a já mu vzkazuji, že už jsem na cestě z Plzně domů. Ocením. On asi chtěl říct, určitě ji ocení. A to se tam nějak jako asi připletlo, no. To nevadí, jak jsem koupil, tak prodávám. Takže jdeme na to, Katapult Vojín XY.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak to byly Queeni, We Are The Champions, uvidíme, jestli si tuhle písničku zaspíváme na konci mistrovství světa, který právě probíhá. Už zítra od 16:30 nás čeká, si myslím, takovej, bych řekl, prestižní zápas, protože dá se říct, že to bude derby Česko-Slovensko. Moc se na to těšíme tady v rádiu, zrovna jsme o tom mluvili s kolegou Danem. No a co se týká muziky, kterou jsme slyšeli tady od Queenu, tak tu zařídil Standa. A já tady mám další přání a mám nechat zahrát Paradise Lost, Montuju kuchyň, tak ať mi to jde od ruky a pro všechny, kdo má rád tuhle nedoceněnou kapelu. Nedoceněnou. Dobře, tak jo, tak jdeme na Paradise Lost.

0: vás.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké poledne přeje David Račák. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc, muže v izolaci v nemocnici Bulovka. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. No a slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer v Čechách se to vyjasní, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: U obce Cvíkov, okres Česká Lípa, je uzavřená silnice, tam se jsou kamení ze skály, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
12: Rock Radio. Rockovej foras.
14: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz poslední v tomhle týdnu s Danem. No a já doufám, že už se chystáte někam na víkend, začínají festiáky, my máme rokin v sobotu, tak doufám, že někam vyrazíte, protože máme fakt hezky a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, Mr. Big, Brian Adams, Alcohol, anebo teď The Darkness.

0: A to byl Mr. Big. No a já jsem si říkal, že bych si připomněl minulý rok rokiny, protože tam byli olympici, takže bych vám za chvilku pustil Olympik dávno, pecku z roku 1994. A taková souhra náhod, my jsme tady vlastně Petra Jandu měli ve středu, natáčel tady s Kamilem podcast nahoře a my jsme ho tady potkali a bavili jsme se s ním a říká, jsem byl na tenise, říkám, to je 84, chlap, na tenise, abych to neuhrál teďka ani před 40 s mojí kondičkou. No a pak koukal takhle do toho do diáře a říká tady Peťovi, vlastně, co tady má vnuka, co chodí po mně. Říká, hele, bychom mohli na oběd, ale mám čas 14. července, prosím tě, jo, nebo června, tak. No, takže je to zaneprázdněný teďka člověk, některý důchodci už 84, kteří už jenom ležej, koukají na ordinaci v růžovým, nebo jak se to jmenuje, ordinace v růžový zahradě, nebo tak nějak se to jmenovalo. No, tady olympici ty jezdí pořád po koncertech a pořád nás bavějí. Já tady doufám, že ještě se na ně někde podívám, že teďka někde budou, že bych se koukl, jsem ještě neviděl. No, takže jdem na to, olympici a dávno.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
0: Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: A to byla výborná pecka od Ugly Kid Joe a jejich Everything About You. Tyhle ty v 91. hrozně frčeli na MTVčku, protože byl ten text takový sarkasticky otravný, takže lidi to poslouchali čím dál tím víc a jsou přirovnávaný k Faith No More anebo k Red Hot Chili Peppers. Faith No More vám pustím za chvilku, to bude před celou. No a já už tady vidím Káju zase ve studiu, Kája tady zase, ta tady podle mě spala.
1: Jo, hele, vlastně si to uhádla, já jsem tady byla dřív jak recepce, víš?
0: No, já jsem si to myslel, že tady čekala, klepala jsi tady na dveře a už mě puste.
1: A vlastně vidíš tohle tričko, který mám, tak v tom jsem spala.
0: No, to má to vypadá jak noční košile, jak je to dlouhý.
1: Ty pasku dostaneš to potom.
0: A ty jsi mě říkala, že se chystáte s Dandou, že se chystáte na Europe a ty tady za chvilku budou, ty budou hrát.
1: Jo. Přemýšleli jsme nad tím, no, že zrovna včera, já jsem tady byla ráno, víš, já jsem tady od rána byla včera a zrovna jsem říkala Honzovi, protože na nich nikdy nebyl a já jsem na nich byla už dvakrát, když mi bylo 10 a v roce 2022, to mi nebylo 10, ale chápem se, tak říkal, že na nich nikdy nebyla, já jsem říkala, že jsem na nich byla, tak jako, že tady zrovna budou v listopadu a že bychom jako mohli zajet, tak jako, tak přemýšlíme, jestli Honza nebude mít koncerty, tak se uvidíme na Europech, v Ostravě. Okay.
0: Já jsem na nich nebyl, mě ta kapela ani jako nějak nic moc extra neříká. No, takže má rád něco jiného. Kdyby se všichni měli rádi to stejný, jak by ten se vypadal.
1: Přesně tak.
0: A jdem na to, tak pojďte na to, Europe.
1: Rok.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
6: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
15: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
16: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6letá gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikaci a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer v Čechách se to jasní. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: V ulici 1. máje v Kroměříži je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody a je překážka na vozovce. Tak čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a my máme první hodinu rokového porazu s Danem za sebou. Dneska už je pátek, venku je hezky, určitě už se chystáte brzo z práce odejít. Ten, kdo je v práci jako já, musel tam. Já vždycky šedu Prahou v pátek, to miluju, nula provoz. Všichni mají home office, nebo už nechodí pátky. My, co chodíme, bohužel musíme pracovat. A já pro ty, co pracují, pustím Simple Plan, Linkin Park, Placebo, anebo teďka Dimitri a jejich strážnou věž.
0: Yeah.

0: A to byly Simple Plan a Untitled, taky oplodňovák, co Kájo, co na to říkáš?
1: Hele, znám lepší oplodňovák.
0: Jo, fakt?
1: Třeba Whitesnake.
0: No, to já miluju Whitesnake, to je moje oblíbená.
1: Já je mám taky moc ráda a dokonce jsem na nich byla živě v roce 2022, když tady byly s Europama.
0: To závidím, to já jsem je neviděl, ale je to moje dost oblíbená kapela, tam je napsaný na stránkách, tak se mě ptali, co bych, když jsem sem nastupoval, kde bych jako chtěl působit v jaký kapele, tak jsem říkal, že jako basák v tom, nebo kytarista Whitesnake.
1: Tak to já jsem tam zase měla, že bych chtěla být kytaristka se Slashem, ale možná kdybych jako měla hrát na kytaru. to už je ale vedlejší detail přece.
0: Já mám taky talent, ale nevím na co. Určitě to nebude na nás to neudební.
1: Jakoby musíme to zjistit, jaký máme talent vlastně, protože určitě máme nějaký skrytej podle mě.
0: No já si myslím, že ještě já už mám pozdě, ty asi ne, ale já už jo.
1: Ne, nikdy nejseš dostatečně starý na to, abys objevoval své talenty.
0: Tak pojď, pustím jim nějakou hudu, pojď jim to tady říct, co budeme ještě hrát.
1: Budeme hrát Kabáty, Bad Wolves, ale už teď Midnight Oil a jejich Beds Are Burning.
0: Tak jdem na to.
2: trenirkarna.cz Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
18: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
19: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
1: Tohle nepřeslechněte.
20: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

0: To byly Motorhead a Iron Fist. No a my se pojedeme podívat do Švýcarska na hokej, protože tam pokračuje mistrovství světa a další hrací den.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: A dneska v 16.20 vás čeká Kanada, Slovinsko, Německo, Maďarsko a večer ve 20.20 Finsko, Velká Británie a Švédsko, Itálie. Já Kanada si myslím, že Slovinsko přejede, i když to Slovinsko trápí všechny ty soupeře tady. Takže uvidíme a včera Kanada se docela trápila s Norskem. Tam to byl dost napínavý zápas až do konce, kdy to bylo 4-4 a prodloužení vlastně Kanada vyhrála. Německo, Maďarsko, tak si myslím Němci jasný favoriti. Večer ty Fini by měli Británii přejet a Švédi bez problému si myslím, že to tam taky dají. No a Češi nás čekají v sobotu, kdy budou derby se Slovenskem. Tam to bude těžký, protože Slováci docela hrou dobře.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: A my si v další 20 minutovce pustíme zase nějakou hudbu a já jsem tady našel výborný 100 zvířat, nikdy nic nebylo. Jsem teďka viděl to v nějakém pořadu, se ptali, kdo je jakoby tady legenda skáčka. A bylo tam 100 a byly tam 3 tečky a čekali, že mají dopovědět jako těch 100 zvířat. A tam bude říká 100 hoven. Takže 100 hoven a Bon Jovi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rockopera.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
20: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
21: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Toto je.
5: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
10: magickou rokovou operu Malý princ.
9: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
10: Ve středu 27. května od 18 hodin.
9: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
11: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
12: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Za první 4 měsíce roku soudy v Česku vyhlásily 255 firemních bankrotů, což je meziroční nárůst o 6% a nejvyšší počet od roku 2019. Nejvíce firemních bankrotů soudy letos vyhlásily v Praze, a to 117. Praha si vysoký podíl na firemních bankrotech udržuje dlouhodobě. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město poutkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další 3 zápasy základních skupin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převažovat polojasná až oblačná obloha. Večer v Čechách se to vyjasní. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Kamenická v obci Děčín probíhají stavební práce, tam rekonstrukce plynovodu, tak je tam omezení v té ulici. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. A já nevím, jestli to víte, dneska vychází vypsané Fixenový CD Ideál s názvem. No a my jsme u toho byli, teda spíš Nikča, naše, která má na starost Rock Radio Stage. Takže mrkněte na Instagram nebo Facebook Rock Radio Stage. Tam uvidíte z křestu vypsaný Fixy. Ona teďka vyrazila zrovna na mega koncert Rybiček 48 do Kutné Hory a zítra se chystá na náš Rockin do Českých Budějovic. A já, aby jsme se naladili, tak tu vypsanou Fixu vám pustím, ale starší detaily z roku 2011, ale ta bude za chvíli, protože budou Billy Talent, Scorpions anebo Eric Clapton.
0: Rock Radio.

0: A to byla vypsaná Fixaj Detaily z roku 2011. Dneska teda vyšlo jejich CDčko Nový ideál, já už se tady LPčko hážu hezky do košíku, protože se ho koupím, vypsanou Fixu mám hrozně rád. No a my jsme tady celý týden rozdávali lístek, 10 lístků na Rockin do Českých Budějovic, protože zítra startují Rockiny, a to v Českých Budějovicích, máte se na co těšit. Budou tam Dimitri, Traktor, Arakain, Horký Žeslíže. No a Zdena nám napsal, že potřebuje vytáhnout kluky z práce někam za kulturou, takže my jsme z Dendu poslali přímo na tenhle ten festiák a dostal 10 lístků od nás a už to můžete vidět i v příloze na fotce na Facebooku, tak se na to mrkněte, kterou fotku tam Zenda poslal, protože oni pojedou zapařit a bude se tam na Zendu a na ostatní, co jedete, těší celý náš tým rockovýho rádia i Anabel, která to bude moderovat a provede vás tím festiákem. No a příští týden už jedeme do Plzně, to bude v pátek a v sobotu budeme v Jaroměři, tam budu já v Jaroměři, já tam jdu jenom jako host. Takže se taky na to těším, až se podívám, poslechnu pořádnou hudbu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my si pustíme pořádnou hudbu a to budou Halloween a jejich This is Tokyo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. pro lepší příběhy.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
17: Motokeci Marcela Herbolta.
18: Pondělí začne prvními tréninky legendární Tour Istrofy na ostrově Man, bezesporu nejtěžší, pro mnohé nejkontroverznější, ale pro mnohé i nejkrásnější závod světa. Pojďme si připomenout některé zajímavosti a čísla, které tento závod lemují. 33, to je jedno z těch zásadních čísel. Tolikrát už na Manu triumfoval Michael Dunlop a je vysoce pravděpodobné, že letos tento pokračovatel slavného rodu přidá další. Mimochodem, druhý je jeho zesnulý strýc Joey se 26 výhrami. Vůbec nejrychleji zajel kurz na Manu Peter Hickman. Před třemi lety dal 61-kilometrový okruh za 16 minut a 36 vteřin, což je průměrná rychlost přes 229 km hodině. Nejrychlejší čas sidecary je z roku 25. Bratři Kelmovi jeli ohromující rychlostí 205 km hodině. Nejrychlejší ženou turistrofy na Manu byla Jenny Tinmu. Její rekord s průměrem 199 km hodině platí od roku 2010. Nejrychlejším Čechem je na ostrově Michal Indy Dokoupil, který kurz objel s průměrem 201 km hodině. První ženou, která se zúčastnila Manu, byla Beryl Swain, kterou po velkých peripetiích pustili na start 50. v roce 1962. První Češkou na ostrově pak byla Veronika Hankociová. Pondělí to tedy vypukne a dáli Bůh a počasí, nebude o další rekordy a zážitky nouze. O čemž samozřejmě budu informovat na Facebooku Motokeců.
17: Rock Radio Motokeci.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A to byla Doga, Laně jdou. No a právě Izzy bude v našem kalendáři, takže jestli chcete vidět Izzyho, tak si kupte náš kalendář, ale ten mám prodat až za půl roku. Tady vítám Kubu.
1: Nazdar, zdravím a všecky. A,
0: máme tady Káju, nezvanýho se to jmenuje, ne?
1: Jo, no vidíš to, no. Já jsem si říkal, co to tady je za víkendového člověka.
2: Jsi mě ani nepoznal s těma vlasama.
1: No vůbec ne, máš úplně jiný vlasy, to posluchači určitě si taky všimli.
0: Mick Jagger, to je Mick Jagger.
2: To bylo. To, a to opakovaný vtip není vtipem, daný.
0: No, to bohužel. Někdy to musí říct dvakrát, když jako nemáš větší zásobu.
2: Takhle. K čemu bys to přirovnal ty, Kubo?
1: Tu barvu vlasů? Já jsem nad tím přemýšlel.
2: Já
1: je to v podstatě,
2: bojím.
1: Já nevím, není to kaštanová, já nevím barvy, prosím tě, nechtěj po mně barvy. Espresso.
2: Espresso.
1: To je ta barva?
2: No.
1: Jasně, ale bez mlíka, normálně prostě čistý espresso.
2: Čistý espresso.
1: Jasně.
2: Zrnková káva, Brazílie a tak.
1: Možná trošku dopio bych řekl, jako takový, že jako dvojitě to dává. No, já nevím. Hele, neptej se mě na barvy, to já fakt neumím.
2: To jsme probírali před chvíli.
0: Ale já už mám zás deprese, já vlastně nemám už 10 let, jo, tak to nechte. Jo.
2: Ten taky za chvíli přijde, už vidím ty
1: kouty. To jsem jenom pro mě takový malý vtip, jenom že proč nenakreslíš tatínkovi ty vlasy, jako, no když já nemůžu najít plešatou pastelku. No tak jo.
0: Tak já nejsem s vámi rozloučím, že zbývá 20 minut poslední
2: rokový. Ten je vtipnej, ty vole, jak stáhlo na hrnce.
0: Byl tak skvěle suchej.
1: Jo, takový. To je
0: moje druhý jméno. Než se s vámi rozloučím, tak vám tady pustím Metal a The Police. Tak se mějte hezky a čau.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
13: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
14: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
15: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
14: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
15: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťují zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táboru je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
14: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
16: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Maximální ceny pohonných hmot oproti dnešku víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 2,40 korun, což je o 23 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro nadcházející tři dny, tedy víkend i pondělí. Rakousko bude dál kontrolovat hranice s Českem. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí. Kontroly ale dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí nijak nestěžují. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara je změněná taktika velmi efektivní.
2: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
1: Metnar připomněl, že Rakousko čelilo velmi silným migračním tlakům. Policie odvolala pátrání po mladém muže se sekáčkem. Pohybovat se dnes měl po Přelouči a měl být nebezpečný. Podle informací policie údajně někomu vyhrožoval. Policie ho dopadla po 13. hodině a s ohledem na jeho zdravotní stav přivolala záchranáře. Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špenderově Mlýně v Krkonoších skončil ve ztrátě. Podle serveru Seznam zprávy jde o 24 milionů. Akce do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku, včetně americké hvězdy Mikaely Šifrinové. Svaz lyžařů nyní konkrétní příčiny finanční ztráty prošetřuje. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: No tak tady není co řešit, dneska máme jasno až polojasno, na východní polovině je trošku víc oblačnosti, ale opravdu nic hroznýho, průměrné teploty někde kolem 21 stupňů až 23, přes noc to klesne na 8 a zítra bude ještě hezčí, bude v podstatě úplně jasno, možná na Moravě těch mraků pár bude, ale opravdu nic hroznýho, celý víkend by mělo být někde mezi 26 až 28 stupni, vydrží to vlastně až do neděle, kde by až v neděli večer mohlo na severu České republiky někde trošku sprchnout, ale nechci strašit, čeká nás opravdu nádherný už skoro letní víkend.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
3: A i tady mám vlastně docela dobrý zprávy, protože těch nehod není moc. Jedna se stala v Kroměříži na ulici 1. máje, tam je to u světelný křižovatky, která je u Finančáku, tam se dvě osobní auta srazily, tak tam projíždějte opatrně. Jinak mám tady hlášený sesuv kamení, je to prosím vás na silnici na Českolipsku mezi obcema Velenice a Sloup v Čechách, je to podél řeky Svitavka. Tak si tam dejte pozor, prosím vás, koukejte pořádně na cestu, anebo možná radši hledejte nějakou objížďku. No a v Uherském Hradišti mám hlášeno, že se tam čistí uliční vpustě, což jsou v podstatě takový ty kanály, co jsou u obrubníku. Takže tam bude jezdit takový vozidlo, bude jezdit pomalu a za něm se bude tvořit kolona. Takže si koukejte, kudy to chcete vzít, anebo třeba běžte pěšky.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě začíná, máme 15 hodin a 4 minuty k tomu a od mikrofonu vás zdraví Kuba. Petr dneska je na hraní, což znamená, že prostě někde vystupuje, tak mu přejeme, ať mu to hezky krásně vyjde, ať se všichni skvěle baví, no a hlavně, ať se bavíme my tady na Rock Rádiu, protože máme pro vás samozřejmě další přísun rokový muziky. Konec konců, proto jsme tady, je to úplně jasný. Dáme si Kysáky, bude to pecka z roku 76, Hard Luck Woman, zavzpomínáme vlastně na už 50 let starou věc. Foo Fighters a jejich Pretender, jedna z mých oblíbených, bude taky loňská novinka Nebeská prána od Rybiček, ale teď už tahle ta taková lehce, já nevím, jak to říct, no, taková pirátská záležitost. What shall we do with a drunken sailor? Happy od McWeasel jsou tady.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: pořádně našlapaný zvuk 70. Taková pohodička právě teďka při pátku 15 hodin 18 minut a už vlastně skoro 19 a já mám pro vás velmi dobrou zprávu. Samozřejmě i dneska rozdáváme na Rock Rádiu, rozdáváme lístky na ty skvělý hudební akce, které se pro vás chystají. Rybičky, který jste slyšeli před chvilkou, tak ty mají právě teď o víkendu svůj mega koncert v Kutné Hoře. No a na sobotu tam máme pro vás poslední dva lístky. Pokud byste je chtěli, tak nám napište na Facebook do zprávy, to znamená, najděte si na Facebooku stránku Rock Rádia, tam dejte poslat zprávu a právě do té zprávy napište, proč zrovna vy byste měli dostat lístky na megakoncert Rybiček, který zítra proběhne. Já vám řeknu, že kromě Rybiček tam je ještě skupina Vltava, Opět a Radeček, bude tam Ivan Hlas, Kamil Střijavka, Slavíček, Byt číslo 4 anebo Jaroslav Uhlíř. Myslím si, že je to taková pěkná všeho chuť pro celou rodinu, takže kdybyste chtěli vyrazit, tak určitě napište. V příští hodině se dozvíme, kdo ty lístky získal. Hele, já myslím, že už tohle to všichni známe. Víme, jak to chodí, takže pojďte zkusit svoje štěstí, akce to bude určitě krásná, tak se toho můžete zúčastnit. Když vám Rock Rádio dá lístky, tak samozřejmě blbej, kdo dává, blbejší, kdo nebere, se říká, takže pište a já vám už teďka dám Tři sestry, budou taky Airborne anebo Guns N' Roses a Sweet Child of Mine už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co od větrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Mám barák děravej, do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě

0: Tři sestry dávají bacha na to, ať zůstanete punk, pecka z roku 2020, no ale my už se teďka vrhneme na hokej, co vy na to?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Naši hokejisti měli včera volno, tak někdo to využil k procházce po městě, někdo si dal saunu, no prostě kluci měli klídek, dneska jim každopádně už začala zase tvrdá práce, měli trénink a cvičili hlavně útočnou fázi, protože jak jste určitě viděli proti Itálii, prostě v tom předbrankovém prostoru nemáme zas takovou sílu, no prostě potřebovali jsme 58 střel na to, aby jsme dali Italům 3 góly a jeden z těch gólů byl ještě do prázdné brány, takže určitě se mnou budete souhlasit, když prostě řeknu, že potřebujeme ten útok trošku zlepšit, aby padalo víc gólů. Slovákům to rozhodně střílí líp, ty včera porazili Dány 5-1 a jsou momentálně druhý v tabulce v naší skupině, tak já doufám, že zítra proti ním nám to půjde líp v tom takzvaném federačním derby, který se hraje od 16:20. A mě by zajímalo, jak budete fandit, kde budete fandit, jak to bude probíhat a hlavně mě je úplně jasný, že mě právě teď slyší i nějaký naši bratři Slováci a tak mě zajímá, jestli naši slovenští kamarádi fandějí s českýma kámošema anebo jestli si dělají nějakou vlastní slovenskou party tady někde u nás v Čechách. To mě zajímá, jestli budete fandit spolu anebo proti sobě. Tak dejte vědět a za nějakou chvilku si o tom pokecáme.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teď už ale zpátky k muzice, a to rockový muzice. Citron tady dokonce třikrát exklamuje, že je to rock. Bude taky Good Charlotte anebo Metallica. Pojďte si to užít.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajče

0: Fanta 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
17: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
18: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona. Zájem ale mají také další evropské firmy. Explozie se podle něj extrémně daří. Z pětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje. Česko bude usilovat o přímé letecké linky z Prahy do Šanghaje a nebo Delhi. Aktuálně začalo fungovat spojení mezi Prahou a americkou Filadelfií. První letadlo dnes přistálo na letišti Václava Havla. Dopravce American Airlines obnovil přímé lety po víc než šestileté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Záchranáři zasahovali u neobvyklé nehody v Rožnově pod Radhoštěm. Splašení koně tam odpoledne narazili s povozem do stromu a zraněny byly dvě děti a dospělý muž. Právě ten utrpěl nejvážnější zranění. Toho do nemocnice musel přepravit vrtulník. Situaci na místě komplikovala taky splašená zvířata. Jeden kůň utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpátky do center. Nově to zkouší taky Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co přesně půjde, to už vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
14: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
13: S naší parkování pomůže těm, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomii, službami anebo za programem v centru. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
12: Rock Radio. Počasí.
15: Víkend startujeme s víceméně polojasným oblačnem, polojasným počasím a někdy přechodně oblačno. Teploty máme někde mezi 21 až 23 stupni, v Praze je dokonce kolem 25, to samý taky na jižní Moravě. Přes noc teplota klesne asi na 8 stupňů. Každopádně zítra se nebe ještě trošku víc vyjasní, hlavně na západní polovině České republiky. Třeba na Karlovarsku by mohlo být úplně jasno bez mráčku, naopak čím víc na východ, tím víc mraků bude, ale rozhodně to nebude nic strašného. Čeká nás víceméně prosluněný víkend, plný skoro letních teplot. No posuďte sami, zítra 26 stupňů a v neděli dokonce 28.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Tak jak jsem si před hodinou pochvaloval, že není moc nehod, tak jsem zjistil, že prostě jenom policii nefunguje dopravní aplikace. Každopádně teď už funguje, takže můžu říct, že ve Velvarech na Kladensku bourali dvě osobní auta v ulici Malovarská, dejte si tam pozor. V Praze na Strakonický ulici, tak tam je to teďka dost zasekaný, nejede levej pruh mezi Barandovským mostem a Zlíchovským tunelem. Je to proto, že tam bourali dvě osobní auta. I tam si dejte pozor, nebo to pro jistotu radši obejte. Zůstaneme ještě v Praze na Karlovarský ve směru na D6, tak tam boural dokonce nákladák s osobákem, vznikají tam hodně dlouhý kolony, zasahuje to do levýho pruhu, no prostě radši si otevřete nějakou aplikaci a obejte to. No a jdeme na D1, kde na 148. kilometru ve směru do Prahy bourala dodávka s osobním autem a taky je to v levém pruhu, takže si rozhodně zpomalte.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
15: Stále posloucháte Rock Radio, rokový odpoledne dneska s Kubou, 16 hodin a 4,5 minuty. No pokud chcete zítřejší den trávit ve společnosti kapel jako Rybičky 48 Vltava, taky s Ivanem Hlasem, s Kamelem Střihavkou, tak rozhodně mi pište na Facebook do zprávy, protože mluvím o tom megakoncertě Rybičky 48. Je to velký festák, který se děje právě tenhle ten víkend v Kutný Hoře a my na to máme lístky. Dneska je poslední den, kdy rozdáváme, takže poslední dva lístky tady jsou pro vás přichystaný. Pište na Facebooku do zpráv. No a pokud byste chtěli následující čtvrt hodinu strávit třeba s Brianem Adamsem z kapelou Komunál, Avenged Sevenfold, anebo s Evanescence, tak stačí jenom, abyste dál poslouchali rokový odpoledne.

0: Bryan Adams má pocit, jako kdyby zemřel a přišel do nebe, až takhle krásně se cítí, a já myslím, že stejně tak se může cítit i slovenský národní hokejový tým, protože jim zatím všechno vychází úplně podle těch nejlepších představ, i přesto, že nemají svoji největší hvězdu útočnou Juraje Slavkovského, který se pořád ještě pere za mořem o slavný Stanleyův pohár. Já jsem se vás asi před půl hodinou ptal, jak vlastně budete zítra sledovat ten duel česko-slovenský, ten to federační derby. Já jsem se taky narodil v Československu, takže vlastně pro mě to je taky taková vlastně bratrovražedná záležitost, by se skoro jako dalo říct. No hele, napsal mi Roman z Brna, respektive Roman z Prešova, ale on teď bydlí v Brně a s partičkou kámošů mají domluvený sledování na zahradě, kousek za Brnem, že tam mají zahradu, budou mít i soudek piva, udělají u toho nějaký grill, spojí to s tím hezkým počasím, protože samozřejmě nechcete trávit celý víkend u telky, že jo, ale když už se hraje takovýhle zápas, tak si to takhle zařídili a říkali, že právě se radši odklidili, protože kdyby v centru Brna nějak výrazně fandili moc Slovensku, tak možná, že by čeští fanoušci nebyli úplně moc rádi. Já si myslím, že vlastně při takovýmhle duelu, kdy to jsou takovýhle zrovna naše dva národy, takže by se nikdo snad nezlobil a že zrovna jako málo kdy se stane, že v rámci derby jsou fanoušci takovýhle v podstatě kamarádský mezi sebou, takže klidně mezi sebe vemte i nějaký český kamarády, jestli se nebojíte. Každopádně teď už jdeme na další muziku. Hooters Traktor 5x5 a nebo slavný Hotel California se blíží.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
18: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
19: Housebrand Café per favore?
20: Si, signora.
21: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
22: Kontejnery Siegel, dobrý den.
23: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
22: A tomu říkáte problém?
0: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz.

0: rokový odpoledne s Kubou a Petrem.
1: Rock je slušná muzika.
0: Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.
1: Rock je slušná muzika.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Johnny B. od Hooters právě teď doznívají éterem Rock Rádia a my si už za chvilku prozradíme, kdo získá dva lístky na zítřejší megakoncert Rybiček. Už dneska se tam hraje v Kutné Hoře a zítra se hraje dál Rybičky Vltava, Ivan Hlas, Kamil Střihavka, sama skvělá muzika, vy můžete být u toho. Za chvilku se dozvíme, kdo to dneska vyhrál.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
14: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
0: Jsem tady zpátky a slíbil jsem, že rozdáváme lístky, no a dnešní šťastlivkyní je Monča. Ahoj, Moni.
16: Ahojky.
0: Tak já ti za prvý chci popřát všechno nejlepší ke včerejšímu svátku.
16: Moc díky.
0: No a samozřejmě to je i důvod, proč dneska jsem vybral tebe, protože jsem si říkal, že je to takový hezký gentlemanský takhle k svátku darovat hned dva lístky. Ty si říkala, že půjdeš s přítelem, už jsi mu to říkala?
16: Jo, už tady stojí vedle mě.
0: Hezky, a měl radost?
16: Jo, má radost.
0: A to mi řekni.
16: A chtěl.
0: Hezky, a kdo z vás má větší radost?
16: No, já asi.
0: Hezky, no tak paráda.
16: Mám rybičky ráda.
0: Super, no Rybičky, Vltava, hele, Ivan Hlas, Kamil Střihavka, já si myslím, že je to docela jako pěkná sestava kapel, co?
16: To teda, se těším.
0: A jak to
16: a
0: máte
16: počasí do... taky má být krásný.
0: Přesně tak, mají být první tropický dny, viď? Tak hlavně dodržujte pitný režim, to je důležitý, protože na takovýhle akci, víš co, sluníčko, všechno, je no, potřeba hodně pít. Máte to daleko, budete muset autem?
16: Autem, jo, určitě.
0: Takže s tím pitným režimem zase opatrně, ale vy to určitě nějak vyřešíte.
16: Jenom voda.
0: Jo, přesně tak. Hele, Moni, děkuji ti moc, ještě jednou všechno nejlepší, pozdravuj přítele a hlavně si užijte zítra festák.
16: Moc děkujeme.
0: Ahoj.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Slušnej rok rozdáváme, samozřejmě i nadále bude George Harrison, Steel Panther, no a pokud jste dneska nic nevyhráli, nebojte, ještě tady bude další varianta, jak něco vyhrát, hlavně ať se vás nepopadne slečna závist.

0: prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
8: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Startuje další takzvané daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela anebo manželku. Čemu nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
2: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
1: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. Česko čeká první letošní tropický den. Od zítřka se totiž výrazně oteplí a už v neděli budou teploty šplhat nad tropickou třicítku. Nejtepleji by mělo být hlavně v Polabí, na Plzeňsku anebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí vydrží i začátkem příštího týdne, pak se teploty vrátí k normálu. Řidiči musí na jihu Čech počítat v dalších týdnech s komplikacemi na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky můžou řidičům cestu prodloužit o desítky kilometrů. Pražská zoo oslavuje speciální mláďata. Ve výběhu zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. V tomto případě jde o první narozené mládě tohoto druhu od loňského přesunu stáda z Trojské zahrady do tamního areálu. Další přírůstky jsou také u koní Převalského na Dívčích hradech a v Trojské expozici Goby. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Počasí je naprosto nádherný. Teploty někde mezi 21 až 23 stupni, takhle už to dneska zůstane. Obloha není úplně zatažená, není úplně jasno, no něco mezi. Každopádně zítra rozhodně bude mnohem hezčejc. Hlavně v Čechách tam bude v podstatě jasno až polojasno. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam bude spíš polojasno, ale rozhodně nehrozí žádný oblačno a už vůbec nehrozí žádný déšť. To platí pro sobotu, pro neděli platí, že bude ještě teplejš. Jestli sobota má průměrný 26, neděle má průměrných 28 stupňů. Před chvilkou zaznělo, že budou tropické teploty, no ale k večeru je možný, že sprchne hlavně na Olomoucku a taky na severu Čech. Každopádně rozhodně nás čeká prosluněný a velmi teplý víkend.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Pozor na hromadnou nehodu na Dobříšské ulici v Praze ve směru na Barandovský most. Bourali tam 4 osobáky, takže to určitě bude teď dost zasekaný. Dejte si tam prosím pozor. Na silnici 11, což je taková ta slezská spojka, přímo kolem ostravského Svinova, tak tam bourali 3 auta. Je to u sjezdu na Rudnou, i tam prosím projíždějte opatrně. Na příjezdu do Pelhřimova směrem od Kamenice nad Lipou, tak tam ještě před kruhovým objezdem bourali 2 osobáky a určitě tam taky bude horší průjezd. No a dálnice D11 hlásí nehodu na 30. kilometru ve směru na Prahu.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin 2,5 minuty. K tomu Kuba vás zdraví od mikrofonu v rámci rokovýho odpoledne, který právě teďka startuje svoji třetí hodinu. Díky, že posloucháte, díky, že jste tady. Jestliže jsme dneska rozdávali na rybičky, který vlastně už teďka rozjíždějí svůj první den tohohle velkého víkendového festivalu. Zítra tam určitě bude spousta radosti taky, no ale hele, já pro vás mám ještě další lístky. Samozřejmě je můžete získat. Jak, tak to se dozvíte za chvíli. Teď už ale jdeme na rokovou muziku, dáme si Mr. Big, Dan Landa, U2 anebo In This Moment společně s Robem Halfordem z Judas Priest. Užívejte.

0: Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Z bezmocí otroku pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků.

je všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Mr. Big, To Be With You právě teď dohrálo na Rock Radio 17 hodin a 17 minut. Já jsem vám sliboval, že vám řeknu, jak si přijít ještě na další zajímavý lístky na skvělý koncerty. No tak tento týden už samozřejmě lístky jsou rozdaný. Tentokrát jsem se chtěl bavit o festivalu Rockin, kde hraje skupina Traktor, což mimochodem na Rockinech je jediný způsob, jak je letos vidět, jo? Takže na žádných jiných koncertech, než v rámci Rockin festivalu je neuvidíte. Taky tam bude Trautenberg, Dimitri, Horkyže, Slíže, Alkohol, no spousta skvělý muziky, no a bude tam Zdendova parta. Vy víte, že jsme rozdávali lístky rockovým partám, posílali jste fotky, posílali jste je na mail, my jsme vybírali, no a Zdenda prostě poslal tu, která letos, nebo tenhle ten týden zvítězila, říkal, že potřebuje vytáhnout kluky z práce, jestli jste viděli tu fotku na Facebooku, tak určitě jim dáte za pravdu, protože kluci mají takový slušivý čepičky a takový velmi, no prostě jak to říct, výrazy, ze kterých je prostě patrný, že už potřebují trošku pauzu. Tak kluci, hrozně si to užijte v Budějcích, bude to v areálu pivovaru Samson. Každopádně příští týden rozdáváme na Plzeň, takže i tak dál poslouchejte a posílejte fotky svojí rockový party.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už si dáme právě Alkohol, který zítra můžete slyšet naživo v Budějcích. Budou taky Pretty Reckless anebo Rammstein a jejich Cik Cak.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Phil Collins a celá kapela Genesis tvrdí, že neumějí tancovat, já si ale myslím něco jiného. Jestli jste viděli třeba takový ten známý koncert v Paříži, co hráli, tak tam tancovali úplně výborně, krásně do kruhu. Na to se vždycky hrozně rád koukám, na tenhle ten koncert. Každopádně, teď už je na čase, aby jsme si rozdali posledních pár rokových pecek, než tady přijde na řadu kapitán. A tomu budete rozdávat pecky vy, no protože příští dvě hodiny ty jsou právě na vás. Můžete si právě už teď začít psát o ty rokový pecky, který si chcete nechat zahrát, a to už prostřednictvím mailu studio@rokovyradio.cz, a nebo můžete samozřejmě psát taky na Facebook Rock Rádia do zpráv a můžete tam třeba připojit i nějaký vzkaz, pro koho to chcete zahrát nebo co pro vás ta písnička znamená. No prostě znáte to. Samozřejmě můžete pak taky volat na slušnou rokovou linku, která zní 725 844 424, ale to samozřejmě až po 18. hodině, až bude samozřejmě kapitán u mixu. Já si s váma pro dnešek už loučím, přeju vám krásný víkend, doufám, že si to krásně užijete, ideálně ve společnosti těch skvělých rokových akcí, na kterých jsme rozdávali lístky. Příští týden si zase nějaký rozdáme, teď už Spin Doctors, The Who, Seven anebo Iron Maiden. Mějte se krásně a zase v pondělí naslyšenou, čus.
1: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senko.

0: Meteor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
11: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
10: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
11: No, to by šlo.
10: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
12: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
14: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
14: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
15: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Americký lékař izolovaný na Bulovce kvůli možné ebole je dál bez příznaků. Podle zástupců nemocnice se cítí velmi dobře. V bioboxu bude po dobu inkubační doby, tedy ještě 20 dní. Žádná laboratorní vyšetření v současné době muž nepodstupuje. Na provoz zařízení nemá hospitalizace tohoto muže žádný vliv. V centru Mladé Boleslavy zasahovali záchranáři. 57letá řidička tam vyjela v ulici u stadionu dnes na chodníka, porazila dva procházející lidi. Ženu s úrazem hlavy transportovali záchranáři letecky do vojenské nemocnice v Praze. Muže také s úrazem hlavy převezli do mladoboleslavského zařízení. Řidička za volantem zřejmě skolabovala. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
2: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
1: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. Pátým kolem vyvrcholí nadstavbová část první fotbalové ligy. Největší pozornost bude už zítra mířit na vyprodanou pražskou Julisku. Dukla tu v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia pak zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni a po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Tolik zprávy, hezký podvečer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkuji, drahá, za ty zprávy. Pojďme se podívat, jak bude na začátku víkendu, tedy v sobotu. Ráno bude slunečné, tady píšou z Českého hydrometeorologického ústavu. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, ale k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty na 26, v Čechách až 28. No a v 1000 metrech na horách 19 stupňů Celsia. Jak vyšitejch.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: No tak zprávy z dopravy jsou takový zběsilý, protože tady asi policii České republiky skolaboval server, tak jsem to tady naháněl po všech čertech. D8, 17,5 km ve směru na Ústí nad Labem, tam je nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh. Jsou to dva osobáky v levém jízdním pruhu, tvoří se tam pěkná kolona. A ještě se podíváme na D5, na 10. kilometru ve směru na Prahu, tam je dopravní nehoda se zraněním, jo? U loděnic někde. Tak. Přátelé, prosím vás, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, doražte v pořádku. To je důležité.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Řídíci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a máme tu taky pátek všech bláznů svátek, no a na pirátský lodi Rock Radio a zdraví a na palubě vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajdis. Tak přátelé, začíná nám víkend, to je holý fakt, tak jak ho začneme, je čistě na vás. Pojďme, máme na to opět naši oblíbenou dvouhodinovku Rock na přání, pojďme to pořádně roztočit, ať má ten víkend správný grády. Co mám zahraju? No, všechno vyřídím, teď mě znáte. 725844424 je číslo ke mně do kapitánský kajuty, jinak pište na Messengera nebo do mailu. Na úvod si dáme finální odpočet, The Final Countdown od švédských Europe. No a během téhle skoro 4 minutovky naskakujte na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak jo, to byli taky už bývalí kudrnáči Europe a The Final Countdown, přátelé. A to byla ještě tenkrát hodně kudrnatá píseň. No a co si dáme na úvod, aby jsme to pěkně odpálili, tak tady to vymyslela Anna Táboříková, která mi napsala: Zdarec, prosím tě, zahraj nám od Krucipisku Láska je kurva, a bylo by to pro mého syna Tomáše a pro vás posluchače rádia, Rock Rádia. Tak jo, jasně, pro Tomáše budeme hrát, ještě tady máme duo Tom dokonce, otec a syn Tomášové oba, tak pro ně budeme hrát taky, ale až za chvilku, a teď už Streets High, čeká jeho banda.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Bu, to byl Marko Hejtala a Frankensteinova stará. No a my si pojďme dát další, opět nějakou českou píseň na ucho. Psal mi tady Nerf, nazdar kapitáne, dal bys tam Léto od tří sester, bylo by to synovcovi Matějovi a jeho slečně Báře, která v týdnu dala maturitu 3x1 a všem, co poslouchají, díky Ivoš. Aha, vidíš, já jsem si to celý skropil, tak já jsem myslel, že ten Matěj dal tu maturitu, tak jsem odepsal jako Nervovi Borec. Ale tak ten Matěj, ten synovec, Borec, že se našel takovou chytrou holku, veď tu Báru, že to dá 3x1, ale tak pro vás všechny nastává léto.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
13: Wow, barva mechanický pomeranč?
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
16: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
15: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
17: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
18: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
19: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: tak tohle byly Offspring a Can't Repeat. Přátelé, opakovat to radši nebudem. Budu šetřit vaše sluchovody, aspoň ten můj dospěv. A dáme si rovnou tady Traktoro Dimitro všechno možno. Protože nejdřív mi tady volal Honzik, že bych chtěl strašně od Traktoru Bludičky, že se těší pro všechny, co se těší na víkend, a taky pro všechny Janičky, který mají v neděli svátek. No a do toho mi psala ještě Janička, právě jedna Poláchová. Zdravím, Jiříčku. Zdravím, Jani. Prosím, pěkně zahraj mi Traktory, máme svoji tvář. Pěkně prosím, pěkně děkuji, krásný víkend přeji. Hele, tak Honziku, jestli souhlasíš, Janička, který si chtěl taky popřát vlastně všem Janičkám v neděli k svátku, tak měla tohle z to přání. Ty si chtěl Traktor, tady v té pecce je taky Traktor, a do toho ještě návaškem Dimitry. No tak co si víc přát?
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Jasně, Jimmy Jameson a Never Too Late, přátelé, ale my bychom mohli být trošku jako late, jo, když si nedáme pozor na čas. Máme to strašně našlapaný při pátku, což se není co divit, a teďka budeme hrát Rammsteiny, určitě, já to tady jenom najdu, kdo to potřeboval. Tady opět společný profil, dokonce instagramový, Karel a Viktorie spolu nejen českem. Tak my asi Viktorie, ano, Vicky tady se podepsala, napsala, ahoj, prosím, zahraješ mi Rammsteiny a Duhast, to by měl můj nastávající radost. Tak jsem vydedukoval, že její nastávající tý Viktorie bude asi Karel. To jsem chytrej, co? Duhastrecht.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Base.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
14: Wow, barva mechanický pomeranč?
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička,

0: A Linkin Park, What I've Done, taky to seknem a pač musíme všechno odehrát, ještě se říct pár věcí. Prosím, zvolal Marcel, že by si dal od Harleyu proměnu a bylo by to prostě pro všechny a taky pro mě. Tak děkuju. A do toho ještě prosím vás Sabatoni. To bude pro duo Tom. Ty budou hrát hned potom. Tomáš mi volal, že jeho syn měl včera narozky, taky Tomáš, 20 let. No, že to spolu slaví na zahrádce, než pijou šáňu a tak dále a tak dále. Tak kluci, duo Tom, pořádně se to užijte. Jak otec, tak syn. Dáme si Harley a Sabatoni. Tím splníme spoustu přání. A ještě prosím vás mi napište vaše návrhy na dnešní jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci vymyslete. A máte píseň na přání ode mě Sichr VIP po 7 hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Sabatoni a Templáři a na závěr si dáme Iggyho Popa, přátelé. O to si tady psal Midlis, nevřela Dušan Midlovič, zdarec kapitáne, hoď tam něco od Iggyho, jen tak pro všechny na pohodu, dík mídlo. Tak já jsem udělal, vzal jsem skladbu Little No Idol, kterou udělal se Sum 41 kanadskýma a je to úplně super, poslechněte sami.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Michel Lok, Kel Martok Balrok, Lutak Jaffa Weekend.
1: Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
2: Dnes jste slyšeli časové znamení říkat: slyšte, poddaní, nastala 7. hodina, podlehněte moci roku a oslavujte nadcházející dny volna, jinak okusíte hněv tyčové zbraně. Tak přátelé, to bylo guoldsky. Jestli jste viděli seriál Hvězdná brána, tak tam ty guoldští bojovníci, tak takhle nějak to bylo. A takhle si to představovala naše posluchačka Lucka, která napsala: mohlo by být prosím dnešní časové znamení guoldsky? Děkuji. Hele, všechno jde, když se chce. Tak doufám, že jste byli spokojeni, že podlehnete rokové hudbě a povinně si užijete své dny volna, jinak bacha na tyčové zbraně. A my si dáme druhou půli našeho roku na přání. Tak, začneme s AC/DC. Proti tomu asi nikdo nic nemá. Dáme si pecku Shot in the Dark, no a pak je to na Lucce a pak na dalších z vás.

0: Jasně, Shut in the Dark a taky ACDC. No a co chtěla Lucka za svůj gulčtinu, tak prosím vás, měla by to být Pantera nebo Baby Metal. Tak protože gulčtina tady byla poprvé a ojedinělé, tak si dáme Baby Metal, ty tady taky nejsou často, a dáme si starší pecku Shanty, Shanty, Shanty. Ta je úchylná dost, posuďte sami.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: věci, já musím uznat, že druhá půle, dle vašeho výběru, samozřejmě druhá půle roku na přání, zatím teda klape jako švýcarské hodinky, tak jak má. Tohle byla Avantasia, I Tame the Storm, no a teď si dáme Laďu Křížka. A o toho si zavolal Dandy, který říkal, že se po půl roce zastavila na návštěvu Maruška, což je super, a taky mamince Jitce a všem lidem s dobrým srdcem bych chtěl něco hezkého zahrát od Ládi Křížka. Ale to je úplně magický, ale mě napadla jedna píseň. Krejson, Čarovná noc, to se k tomu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 1 plus 1 v Dačicích za 3 181 500. Byt 3 plus KK Kladno Kročehlavy za 6 344 000. Chata v Českém Šternberku na Benešovsku za 5 990 000. Ovocný sad v Českém Šternberku za 5 990 000. A rodinný dům v Říměždicích na Příbramsku za 10 950 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: No, jsem se málem borosil, milí námořníci, co vám budu povídat, že ho neuslyšíme dneska. Ale naštěstí zaspíval starý čert Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Tak a co si dáme teď? Tak když už jsme měli tady čerta starýho, no tak si dáme tak nějaký Trautumberky, ty už nám tady visej úplně od začátku, určitě Šárka je nervózní, taky už opocená, jestli jsem na ní nezapomněl. Tak, Trautumberk Netáhlo bude hrát a bude to úplně pro všechny, co jedou z práce domů a co si chtějí užít fajn víkend. K tomu se připojuju, netahejte přátelé, bude víkend.
1: Kaži!

0: lásko, tak to byl Green Day, oh love, a my si dáme trochu grunge, přátelé, i když úplně se mi nepovedlo splnit to přání do detailu tady mailistovi Pavlovi Vondrovi, který napsal: dobrý den, poprosil bych o zahrání čehokoliv od Soundgarden, třeba něco z alba Bad Motorfinger. No, Pavle, je mi to strašně líto, ale z tohohle alba tady fakt nic není. Já jsem tady našel jednu takovou míň hranou záležitost z alba Down on the Upside z roku 1996. No a ta se jmenuje Blow Up the Outside World. Pojďme si ji dát.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně

0: Darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Náš pořad Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu se pomaličku, ale jistě blíží do svého finále po grungeový hymně 90. let. Jsme na Selecting Spirit od Nirvány. Si dáme nějaký zakázaný ovoce, o který si tady už před nějakou dobou psal Miroslav Karváš. Čau kapitáne, zahraj nám prosím na zahradu pro mě a pro mou Peťulku zakázané ovoce Město andělů. Díky, Míra. No, to více, že vám to tam zahrajou, tak zakázané ovoce, to se na zahradu hodí. A Město andělů je super film, dejte si, pokud jste ještě neviděli. No a teď si to dáme takhle, spojíme si to zakázané ovoce a Město andělů. A je to pic.
1: Rok na přání. Rock Radio.

to tady, milí námořníci, definitivní tečka za pracovním týdnem. Poslední píseň v našem roku na přání, jinak před chvilkou hrali skvělý Incubus pečku Anomaly z jejich alba Light Grenades z roku 2006. Celý album stojí za to, pokud jste ještě neslyšeli jako celek, určitě doporučuji si naladit pěkně hezky v autě nebo kdekoliv, poslechněte si celý album, je to pecka za peckou. Tak a teď si dáme epickou skladbu, velmi. Měl jsem taky tu čest si v mashupu vlastně zahrát se svojí kapelou, takže jsem velice rád, protože jsem potom toužil. No a tady Kořínkovi mi psali, ahoj kapitáne, zahraješ něco libého, třeba Radiohead a Creep pro moje stavební rádio, trochu v něm šustí a chroupe, tak snad se neloučí. Přeci jen ještě z minulého století a jediné, co naladí, je rock rádio. Díkec, Plavčík, Strejda Bob. Hele, tak to je důležitý, že to naladí. Je opravdu jako prastarý a je vidět, že má spoustu za sebou, že je to takový veterán, protože mi samozřejmě Bob poslal hned fotku. Takže zdravím to vaše rádio a my si dáme od Radiohead skladbu Creep, kterou předělala spousta kapel. Jak jsem říkal, já jsem měl taky tu čest si tuhle tu skladbu zaspívat. V mashupu my jsme to smixovali se skladbou Shotgun od Limp Bizkit. Když si tyhle dvě skladby poslechnete, jsou úplně jiný, ale fakt to jde. Jde to dát dohromady. Je to docela zajímavý. Možná někde najdu záznam. To je jedno. Takže se skladbou Creep od Radiohead z roku 1993 se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, krásný víkend a slyšíme se zase v pondělí po 18. hodině u roku na přání. No a do té doby se mějte, chcete. No a něco pro to dělejte. No, pic.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Tlačíš?
7: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
10: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Pondělí začne prvními tréninky legendární turistrofy na ostrově Man, bezesporu nejtěžší, pro mnohé nejkontroverznější, ale pro mnohé i nejkrásnější závod světa. Pojďme si připomenout některé zajímavosti a čísla, které tento závod lemují. 33, to je jedno z těch zásadních čísel. Tolikrát už na Manu triumfoval Michael Dunlop a je vysoce pravděpodobné, že letos tento pokračovatel slavného rodu přidá další. Mimochodem, druhý je jeho zesnulý strýc Joey se 26 výhrami. Vůbec nejrychleji zajel kurz na Manu Peter Hickman. Před třemi lety dal 61-kilometrový okruh za 16 minut a 36 vteřin, což je průměrná rychlost přes 229 km v hodině. Nejrychlejší čas sidecary je z roku 25 bratři Kelmovi, jeli ohromující rychlostí 205 km v hodině. Nejrychlejší ženou turistrofy na Manu byla Jenny Tinmu. Její rekord s průměrem 199 km v hodině platí od roku 2010. Nejrychlejším Čechem je na ostrově Michal Indy Dokoupil, který kurz objel s průměrem 201 km v hodině. První ženou, která se zúčastnila Manu, byla Beryl Swain, kterou po velkých peripetiích pustili na start 50. v roce 1962. První Češkou na ostrově pak byla Veronika Hankociová. Pondělí to tedy vypukne a dáli Bůh a počasí, nebude o další rekordy a zážitky nouze. O čemž samozřejmě budu informovat na Facebooku Motokeců.
0: Rock Radio. Motokeci.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučký vykrojí.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: On co jako přibitej. Je zatím chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych natočil ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží.

0: Milánku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
1: Fax? Jak to vypadá, ty vole?
0: No nemám, no.
1: A kvůli čeho, jako, ty vole?
0: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
1: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
0: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Rock Radio. Konec legrace.